0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
4: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
3: Ne, jenom tvoje.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Není to díří, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: Děti.
1: Aspoň uvidíš, jaká seš.
2: No, Dánku, hele, ti kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
3: Hrkot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to
1: hele,
3: říct.
1: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho navádíš?
1: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Ale běží to říct.
4: Prosím tě, to si blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No, Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: No, jakou Alici asi?
1: No to bych si přece... Ty myslíš Alici? No s tou jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
2: Já jenom za tetou do Německa.
3: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Jel 60, jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, ale já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: No to asi ne, no, to je představa.
1: Nech toho!
2: Spadla v taxíku.
1: No. A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
2: Čím to
1: je?
2: No, to mi řekni, to mě teda zajímá, čím to je.
1: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
3: Jo, on spad z toho stromu, teď má pohřeb.
2: A jak to, že jde v tom průvodu?
3: Kdo?
2: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
3: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
4: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
5: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, kde za rakví.
4: To se vám povedlo.
5: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
3: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
5: Ještě dva.
6: 48.
3: To je zase on, ne?
6: 51.
3: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
7: To jste měl udělat před pohřbem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Dimitri, Horkýže Slíže, Trautenberg a Traktor 22. srpna na Konopišti. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Konopiště. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Do Česka v pondělí po dlouhém období sucha dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, krupobytí i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů, zasahovali například u stromů popadaných na silnice i železniční tratě. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou včera podepsal prezident Petr Pavel. Americký prezident Donald Trump v pondělí řekl, že Spojené státy neusilují o prodloužení červnového memoranda o porozumění s Íránem. Šéf Bílého domu zároveň řekl, že Írán zřejmě není ochoten uzavřít takovou dohodu, jakou Spojené státy pokládají za nezbytnou. Fotbalisté Ústí nad Labem v závěrečném utkání čtvrtého kola druhé ligy remizovali bez branek v Třinci a nevyužili možnost ujmout se vedení v tabulce.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Zpočátku dnes bude oblačno až polojasno s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti a zpočátku na jihozápadě Čech bude místy slabě pršet. Během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty naměříme opět na jihu Moravy až 24 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 17 až 22.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D11 máme hlášenou nehodu ve směru na Hradec Králové. Bouralo se na 82. kilometru.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci! Energický start do novýho dne vám přeje Honza,
7: Anabel
1: a Zuzka.
6: 2 minuty po 6. hodině v úterý 18. srpna. Jsme rychlí. A já jsem se chtěl zeptat, máme dneska maškarní? Nebo ne? Já si každý ráno říkám, že vypadáme jak někdo jiný, než se trošku proberem, jak jsme tu brzo.
7: On nám zase dává lichotky, Zuzi, všímáš si?
1: Já nevím, jestli nenaráží na tvé krásné brýle.
6: No trošku jsem se chtěl zeptat, proč dneska vypadáš jako z Osborn.
7: Já jsem tyto nádherné brýle koupila na Magma Festu od nějaké šarlatánky.
6: Jo, počkej, jakože nějaká místní, jako hej more, dej mi dik more 5 kilo.
7: Paní byla bílá, ale chci říct, že měla krásný stánek s úplnýma nesmyslema, takže jsem ji vykoupila a mám ještě dvoje ve tvaru srdíčka.
6: Co tam měla ještě kromě brýlí, prosím tě?
7: Třeba různý ty květinový čelenky, masky, kloboučky a tak.
6: Ty máš taky?
7: Ne, to nemám, já jsem si brala jenom brýla teda. Ale mám troje.
6: Já jsem chtěl říct, že ti to sluší a že mi připomínáš hned, že jo, Ozzy Osbourne, John Lennon, kdo ještě nosil kulatý brýle.
7: Nevím, ale proč nemáme Ozzyho jako první? Já jsem právě se sladila s naším playlistem.
6: No kouzlo právě.
7: Tak kouzlo, osobnosti, more.
6: Tak mámo, vracím se domů.

0: Katapult se stejnou jménou Peckou, Katapult z roku 1978 nám dohrál právě teď, je 11 minut po 6. Vy posloucháte rokovej rozjezd a protože začínáme takhle z ostra, tak si pojďme říct, že tu máme další dva lupeny, exkluzivně na Dimitri Sabat.
1: Jupi, na ten se velice těším, koná se 29. v Kamínce u Rožnova a my máme dva lístky pro vás, takže pokud jste fanoušci Dimitri a chcete být u toho, je to krásný setkání, kde si můžete nechat podepsat merch, vyfotit se s klukama, sednout si třeba, no nevím, jestli sednout, ale podívat se na jejich motorky. Takže pokud chcete být u toho, máme tady pro jednoho z vás dva lístky.
0: Já mám dotaz, dá se tam koupit ubytování?
1: Jako přímo v té Kamínce.
0: Tam jsou nějaký chatičky, jsem koukal na,
1: asi
0: na fotkách.
1: Jo, jako já jsem to nezjišťovala, já většinou jezdím domů, ale jako asi určitě ano.
0: Jestli tam pak třeba...
1: Loni jsem tam byla, je to tam hrozně hezký.
0: No, já jsem právě koukal na fotky a přijde mi to hrozně fajn, takže ti to trošku závidím.
1: Jako ten kemp je krásný.
0: No, právě.
1: Doufám, že nebude pršet, když vidím teď to počasí poslední dny.
0: A jestli nenamotivovat posluchače i tím, že se tam třeba dá vzít ubytování, že kluci třeba z kapely tam budou spát, nebo tak něco, víš, ne?
1: To jsou všichni ženatý, hele, to je jako...
0: No jednou.
1: Jestli jsi myslel hysterický faninky.
0: Jako my... se ženatým se ožereš stejně, jako se střízlivým, Zuzka o tom něco ví?
1: To asi jo, ale zůstávají tam večer, bejvá jako opejkačka s kapelou a takhle, buřty si tam můžeš s nima opít, takže krása.
0: No tak lepší reklamu si udělat nemohla, přátelé, slyšeli jste to, Buřty a Dimitri v Kamínce 29.8. Pište si do Messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram, nezapomeňte připsat telefonní číslo, rozdáváme po 8:30.
1: Ano, napište si, držíme palec.
0: A teď už Narkotik a Likvido na Rock Rádiu.
1: No to jsem tancovala na diskotéci, když mi bylo 15. Já vždycky ale... říkám, jak taková ta senilní teta, ale mám nostalgii, to víš.
0: Sele šikovná. Tak tady je pan Arnoštek se svou diskotékou.

0: Vinový kulendárium.
1: 20 minut po šestý, pojďme se mrknout na to, že dneska při úterku 18. srpna slaví svátek Helena, případně Ela, nebo Jelena, a nebo Ena.
2: Hodně dlouhá noc a tak nádherně hrát bude dlouhá noc.
1: Mě teda spíš
2: ty a já nejdem spát.
1: Napadla Helena Růžičková.
2: Taky, ježíš, moje oblíbená. Milovaná, ježíš, to je moje láska životní, nejlepší herečka všech dob.
1: Souhlasím, skvělá, naprosto.
2: Ne, bezkonkurenční.
1: Já teda samozřejmě...
2: My už dnes se máme líp než včera, zítra.
1: Miluju její komediální rovinu, ale třeba teda Vlak dětství a naděje, to je jako velká.
2: Ona byla dobrá ve všech směrech, no, ale prostě komediální herečka za mě jako nepřekonatelná.
1: Takže všem Helenkám přejeme všechno nejlepší. No a pojďme na muzikanty. 63 let slaví německý zpěvák Andy Deris, jeden z trojice hlavních zpěváků kapely Halloween. V 70 let má australský solový gitarista Ron Strykert, který prošel kapelou Men at Work. V 75 let má australský basista John Rees, který taktéž skoro ve stejné době hrál v kapele Men at Work. Jejich největší hit. No a 76 let slaví britský bubeník Dennis Elliott, původní bubeník kapely Foreigner.

0: A to je všechno, gratulujeme.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Myslím si, že je tragický, když ti zemře někdo z rodiny, je to fakt smutný a tohle je třeba ještě 10x smutnější.
1: Říkáš to každý den, miláčku. Já myslím, že už jsi zvyknul.
0: Jo, je to čím dál tím lepší.
1: Jo,
0: ano.
1: Trénuju to každý večer.
0: Je to krásný, já si myslím, že bych to chtěl slyšet takhle až do skonání světa.
1: To nebojte se, možná poštěstí.
0: Tak přejeme všechno nejlepší za chvíli. Bruce Dickinson, Tears of the Dragon.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Slzy draka, Tears of the Dragon a Bruce Dickinson na Rock Rádiu pár vteřin před 6:30. Máme úterý, je 18. srpna, venku už svítí sluníčko.
1: Vlhkost, teplota, okružní fronta, okluzní, nebo jak se tomu říká.
0: A rosný bod?
1: Rosný bod, ano, mlhy.
0: To všechno bude.
1: Zuzko?
0: Zuzko, ne? Zuzka mlčí, ježiši.
1: Ona odešla.
2: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Ministryně financí Alena Schillerová bude dnes jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. V pondělí po jednání vlády ministryně řekla, že má k dispozici přehled požadavků jednotlivých rezortů a bude s nimi chtít řešit výdaje a úspory. Německé úřady vyšetřují sobotní incident na mnichovském letišti, který mohl podle experta skončit nehodou s velkým počtem obětí. Letadlo společnosti Vietnam Airlines s víc než 250 cestujícími na palubě nejprve neobvykle pozdě vzletlo z runwaye, zřejmě dokonce vyjelo až za její konec. Později kroužilo nad Bavorskem a vypouštělo palivo. Po nouzovém přistání z podvozku letadla stoupal kouř. Nejhorší tým druhé fotbalové ligy Kroměříž už nepovede Darko Šuškavčevič. Černohorský trenér rezignoval po sobotní vysoké porážce 0-4 s Jihlavou.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti se slabým deštěm. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 24 stupňů Celsia, jinak do 22.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Ve Vysokém Mýtě se bouralo na Husově ulici, srazil se tam náklaďák s osobákem a tvoří se tam kolony.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Zuzka za námi a teď už je na čase pozdravit kluky z Dogy. V sobotu jsme se s nima potkali, tak doufám, že jejich koncert dopadne dobře. Tohle je Poletuju.

0: Je 6 hodin 38 minut, posloucháte Rock Radio a ACDC s peckou Are you ready for a good time? Seš připravená na dobrý čas?
1: Já každopádně.
0: Mám tady pro tebe jednu zajímavůstku. Kde máš brejle, Ozzyho?
1: Kam si je nasadit?
0: Musíš si je nasadit.
1: Dobře.
0: Tak.
2: Jako by se Ozzy vrátil.
1: Já jsem to netopíra nedožvejkal a moment, můžu si to dojíst.
0: Ale možná seš jeho tajná dcera, čověče. Každopádně tohle určitě od svého tatínka znáš. Psal se rok 1980, Ozzy Osbourne vydal po Vyhavozovu z Black Sabbath debutový single svý solový desky a nebylo to samozřejmě nic menšího než Crazy Train.
2: Tam miluju.
0: No a 46 let od vydání dosáhla tato pecka obrovskýho milníku. Na Spotify má už miliardu přehrání.
1: To děcka mají dobré tantiemy.
0: No to si myslím. Jeho vnoučata z toho budou žít ještě.
1: No to jo, to já ty 3 litry, co mi přijde jednou za 3 měsíce z Osy, se můžu jít zahrabat.
0: Jako je zajímavý, že na Spotify je přes 1300 skladeb, který už dali miliardu, ale jenom hrstka je z toho našeho ranku, rockovýho nebo metalovýho. Jsou tam pecky jako Nothing Else Matters, Enter Sandman, Master of Puppets, Metallica, že jo, Jump Van Halen, Eye of the Tiger od Survivoru, Dream On od Aerosmith nebo Last Resort od Papa.
1: Takže jich je dost vlastně z rokový scény.
0: No moc ne, teď jsem jich vyjmenoval asi 6, ale celkem jich je 1300. To je hodně.
1: Jo, 1300, jo, já rozuměl 13.
0: Ne, 1300.
1: Já právě říkám, tak 13,7 je docela dobrý.
0: Jo, tak dobrý.
1: Tak už jsme...
0: Pardon, oprava. Ne, nevím, jestli jsem neřekl 13.
1: Řekl jsi 13, právě celkem jich je asi 13 a já, tak to je dobrý rating, jako když jich 7 je rokových.
0: Já si to pak pustím, ten vstup, a pak se vyvolujíš.
1: Dobře. Každopádně... My se tady hádáme, já říkám Honzíku, jak se ti líbil ten pozdrav od bubeníka z Dogy a on, jaký pozdrav, říkal, tak jsi blbej, jsi mi na to ani neodpověděl a pak jsem zjistil, že se mu nic neposlal. Tak takhle my si tu žijeme, přátelé.
0: No my ne, jenom já. Takže
1: Ozzymu
0: gratulujeme k miliardě, tak pojďme, přátelé, naklikat tu druhou na poslouchat. No a za chvíli se dáme Queeny a Radio Gaga.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: zpráv.
1: Za 7 minut a pár vteřin k tomu bude 7 hodin ráno, takže Zuzko, máš něco zajímavého, co se nevejde do zpráv v 7?
2: Mám pro vás tip na dárek, kdybyste někomu scháněli. Krematorium Ostrava vyrábí vlastní upomínkové a propagační předměty, které si tak trošku porávají s černým humorem, takže můžete třeba někomu pořídit zapalovač s nápisem Kouříte? Klidně kuřte dál. A na druhé straně Krematorium Ostrava. Nebo je tam třeba vůně do auta se vzkazem jezdíte rychle, jen tak dále.
1: Cí, krásu.
2: No, lžíce na nazouvání bod s nápisem Spolu to rozpálíme.
3: Hele, hned mě napadla jedna osoba, který bych koupila celý dárkový balíček, ale nebudeme její jméno říkat na hlas.
1: Klub přátel Žehu?
3: Jo, jo.
1: Žeby? Jakože když se spálíte u nás, tak vám ani Panthenol nepomůže? Něco takového?
3: No. Tak ty by si mohl navrhnout nějaký slogany, když tě tak postoupím.
1: Ježiš, já bych jich vymyslel spoustu, ale bylo by to nevkusný stejně jako všechno ostatní, co já vymyslím. Ale mně se to líbí.
2: Mně se taky moc líbí, já si už vím, co budu nakupovat na narozeniny, svátky a tak podobně s svým příbuzným.
1: No je to dobrý tip na vánoční dárek pro
2: je
1: babičku.
2: Je to nádherný.
3: To každopádně, hlavně pro babičky.
2: Ano.
1: Babi, letos poslední Vánoce.
2: To je strašný.
3: Černý.
1: Ježíš, to si asi někdo bude stěžovat. Tak děkujeme za tip.
2: Stížnosti posílejte na Krematorium Ostrava, prosím.
1: Děkujeme za tip, když tak se mrkněte na jejich webovky a podpořte jejich provoz, protože víte co, nedělaj to pro sebe, dělaj to pro nás.
3: Ano.
1: A teď už traktor, lásku žrouští.
4: Dálnice tmá, světla přede mnou a víčka těžký, jak kanálový dekly. Z repráků Roger uspál.

0: Traktor, jedna z hlavních kapel letošních festivalů Rock In, nám dohrála na Rock Rádiu 2 minutky před 7. Lásko žrouky zavřeli tuhletu hodinku a my se samou láskou odstartujeme tu hodinu další, a to zprávama se Zuzkou, takže se těšíme.
1: Mám k tomu něco dodat?
0: Hmm?
1: Dodávám.
0: Dík.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
6: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Rock Rádio. Zprávy.
9: Hezké úterní ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy. Zemědělci kvůli dopadům sucha obdrží mimořádné podpory a úlevy v dotačních podmínkách. O chystaném balíku pomoci zemědělským podnikům v pondělí informovalo Ministerstvo zemědělství. Mezi zemědělce by měl rezort z unijního rozpočtu doplněného o národní peníze rozdělit téměř 4 miliardy korun. Průměrné nájemné v Česku vzrostlo v druhém čtvrtletí oproti prvním třem měsícům v roce o 1,2% na 343 korun za metr čtvereční. Výrazněji ale rostlo pouze ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Ve Středočeském kraji stagnovalo a ve zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly. Vyplývá to z rent indexu poradensky technologické společnosti Deloitte. Pondělní schůzka mezi izraelským premiérem Netanyahuem a vyjednavačem a zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem skončila dohodou, která prozatím umožní Izraeli pokračovat v cílených úderech v pásmu Gazy. Izraelskému deníku to řekl informovaný zdroj. Suverén letošní sezóny Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy.
8: Rock Radio. Počasí.
9: Počátku dnes bude oblačno až polojasno s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm, během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 24 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 17 až 22.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Rock Radio. Doprava.
9: V Brně se srazily dva osobáky na Heršpické ulici a stále se řeší nehoda ve Vysokém Mýtě na Husově ulici, kde se srazil nákladák s osobákem a tvoří se tam kolony.
7: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať dneska utečete krematoriu z lopaty, vám přeje Honza,
1: Anabel
9: a Zuzka.
0: 3:07 v úterý 18. srpna. Přátelé, dál si můžete psát do našich vzkazníků o lístky na Dimitri Sabat.
1: Je to tak už za 2 týdny? Je to tak?
0: Jo.
1: Za 2 týdny o víkendu se sejdeme v Kamínce u Rožnova a oslavíme tam oblíbenou kapelu na české scéně v čele se Zlatým Slavíkem Václavem Nojdem Bártou. Můžete si tam nechat podepsat merch, vyfotit se s chlapcema a zažít spoustu nezvyklých a netradičních zážitků, například Nojdbal. Loni to byl fotbal.
0: Nojdbal.
1: Loni to byl fotbal.
0: Hrajou s Nojdem jako s míčem.
1: Jo, letos to byl ten, jak se háže do toho koše, jak se to jmenuje.
0: Basket.
1: Jo, basket.
0: Hustý.
1: No. Takže tak. Takže pokud chcete lístky, máme tady pro jednoho z vás 2 kusy.
0: Úplně zadarmo, stačí si o ně napsat do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram, připsat telefonní číslo, samozřejmě nezapomeňte a čekejte, že vás po 8:30 vybereme.
1: Tak.
0: No a teď už muzika. Dáme si Foreigner. I want to know what love it is.
7: Rock Radio.

Rock Radio, rockovej výrok. Lidem do hlavy nevidíte, takže se vždycky chovejte tak, jak to cítíte. Andy Deris.

0: Halloween je na Rock Radio v 7 hodin a 13 minut k tomu s peckou Waiting for the Thunder, čekání na bouřku. To jsme úplně nemuseli, že jo?
1: To jsme se dočkali včera.
0: To jsme se dočkali včera i převčírem. Každopádně ten song tu nebyl opět náhodou, protože Andy Deris, německý zpěvák, je jedním teďka z trojice hlavních zpěváků kapely Halloween a dneska má narozeniny, slaví krásných 62 let.
1: My jsme tady studovali, kde předtím všude hrál a on hrál s Noidem.
0: Skoro.
1: Ne, přátelé, měl skupinu Paranoid, to nás docela pobavilo, že vlastně Noid měl taky Paranoid, ne?
0: Ano.
1: No, takže...
0: Takže vlastně zpívali
1: jsou
0: spolu.
1: Jsou prakticky bratři.
0: Pokud Noida někde potkáš, tak se ho schválně zeptej na Andyho Derise, jestli se třeba
1: zeptám, no.
0: Neinspiroval nějakým způsobem, když zakládal svůj Paranoid.
1: Zjistím.
0: No, jinak já jsem našel, co mě zaujalo, když se ho vyptávali na jeho rituály před koncertem, jak se připravuje na koncert, a on řekl, že už nějakých x let se nepřipravuje vůbec, že se soustředí akorát na to, aby mu na pódiu bylo dobře a aby se nějakým způsobem navázal na fanoušky, aby rozdal tu energii dál. Tvrdí, že když vlastně hráli v klubu, tak to bylo všechno fajn, tam to napojení s tam fanouškama funguje, to víme, že jo, ve chvíli, kdy jdeš do haly, tak se ti ty fanoušci nějak vzdalujou, takže on vždycky chtěl, aby tam bylo molo, aby mezi ty fanoušky mohl jít, a že když rozdá energii do prvních pár řad, tak už se to potom rozšíří dál, tak zřejmě asi dělá pro čes, nebo já nevím, co s tou energií furt všichni mají.
1: Těžko říct, ale taky je zajímavý, že on se nikdy nepřipravuje před žádnýma koncertama, jakože nemá výšek většina zpěváků.
0: Rozespívává
1: nějaký přípravy, dechání, nevím co, tak on prej tady to neuznává, že říká, že čím víc je to spontánní, tak tím lepší.
0: Já si myslím, že je důležitý hlavně přijít.
1: To samozřejmě je základ.
0: To by třeba Axl Rose mohl vyprávět, že jo?
1: Jsou tací, co třeba na vlastní koncert ani nedorazí.
0: Ale... Tak.
1: Takže tak. Takže všechno nejlepší.
0: Takže Andy, přejeme všechno nejlepší a posíláme ti Panamu od Van Halen na Rock Radio.

0: Škvoři na hraně v 7 hodin a 22 minut, kde jinde než u nás na Rock Rádiu. Můžu něco říct?
1: No povídej.
0: Bude to rychlý, já se pokusím. Kabát Halloween, Panoptico, AC/DC, Proteus, Iron Maiden, Arakain, Powerwolf, Traktor, Aleš Brichtarov, Spring Olympic, Linkin Park, David Kodler, Kiss, Tři sestry, Ghost, Škvor, Ozzy Osbourne, Daniel Landa, Metallica, Rybičky 48, Judas Priest, Dimitri, Guns N' Roses, Krayson, Nickelback, Harley, Scorpions, Komunál, Green Day, Doga, Udo, Dirk Schneider, Katapult, Bon Jovi, Trautenberg, Lordy, Alkohol, Queen, pár jich vypíchni, nečti to celý, pro boha. Aha, tak nic. Dal jsem to celý.
1: Jo, to už bylo.
0: To už bylo ono.
1: Jo, aha,
0: já už jsem hotovej.
1: Tak ty si nás asi chtěl pozvat na Explosive Summerfest, předpokládám.
0: Ne.
1: Ne?
0: Já jsem si to chtěl přečíst, ale jinak jo, můžete přijít.
1: Máš tam napsaný nečti to celý.
0: No právě.
1: Tak to radši přečet.
0: Tak. Každopádně, přátelé, 28. srpna na konci prázdnin opět odstartujeme náš rádiový festák Explosive Summerfest letos s číslovkou 2026.
1: Je to tak, takže vyveste tchýni za barák, ať vám tam nepřekáží, udějte si chlebíčky občerstvení a budeme se na vás těšit.
0: Začínáme v pátek 28. srpna v 15 hodin, jedeme do půlnoci, no a v sobotu a v neděli to potom začíná už v 9 a je to opět až do půlnoci. Plný vysílání super živáků, takže stačí ladit Rock Radio a budete určitě spokojení.
2: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a za chvíli si dáme kapelu, která bude na Explosive Summerfestu dávat svůj živák v sobotu od 12 hodin 29. srpna a to jsou Linkin Park a jejich In The End.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Za 5 vteřin bude 7:30, nějak se stalo, že jsem tady zase sám, ale to nevadí, už každou chvíli tady bude Zuzka a ta vám, doufám, dá to nejnovější ze zpráv, co si pro vás připravila, tak pojďme na to.
1: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Ministryně financí Alena Schillerová bude dnes jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. V pondělí po jednání vlády ministryně řekla, že má k dispozici přehled požadavků jednotlivých rezortů a bude s nimi chtít řešit výdaje a úspory. Německé úřady vyšetřují sobotní incident na mnichovském letišti, který mohl podle experta skončit nehodou s velkým počtem obětí. Letadlo společnosti Vietnam Airlines s více než 250 cestujícími na palubě nejprve neobvykle pozdě vzlétlo z runwaye, zřejmě dokonce vyjelo až za její konec. Později kroužilo nad Bavorskem a vypouštělo palivo. Po nouzovém přistání z podvozku letadla stoupal kouř. Nejhorší tým druhé fotbalové ligy Kroměříž už nepovede Darko Šuškavčevič. Černohorský trenér rezignoval po sobotní vysoké porážce 0-4 s Jihlavou.
1: Rock Radio, počasí.
2: Počátku dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti a během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty na jihu Moravě až 24 stupňů Celsia, jinde do 22.
1: Rock Radio, doprava.
2: Praze se bouralo v brusnickém tunelu směr Letná a pozor si dejte v Brně na nehodu, která se řeší na Heršpické ulici.
1: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

Hledá se zpěvák na inzerát do naší nudný party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí?

0: Vohnouti hledají zpěváka na Rock Rádiu v 7 hodin a 36 minut. Je úterý 18. srpna a slaví se zase nějaký bizární mezinárodní dny. Je mezinárodní den náhody, to je něco o našem vysílání, to máme každý den. Jeden nikdy se nevzdávej. Potom třeba den špatných básniček, takže výzva pro pandu dneska slaví svátek, všechno nejlepší. No a potom je hlavně den párů. Já úplně nevím, jak my to tady budeme slavit, protože z nás tří jediný, kdo má pár, je Zuzka. Takže nám trošku vypadává z kola ven. Takže
1: se s ní dneska nebudeme kamarádi za trest.
0: No, to úplně.
2: A nebo se můžete spárovat vy dva?
1: Jo, no, já to jsem, by si všichni přáli.
0: To tak jako nenápadně naznačoval, což je teda zajímavý, ještě třeba před rokem, když jsem to tady říkal, tak si to všichni přáli, aby jsme se spárovali se Zuzkou.
2: To je ono. Jsi přelétavej, to je hrozný.
0: A teď najednou jako s tebou, tak já nevím, kdyby třeba víš, jako jednou přišel nějaký chlap, tak aby nechtěl, abych se spároval s ním. Teď mi nabízel Ruda z Ostravy v sobotu na koncertě, že prej, kdyby náhodou jsem chtěl, takže budeme spolu.
1: A tak vy byste byli hezký pár, můžu vám jít za svědka.
0: Jo, já myslím, že oba jsme taky jako vousatý a podobný hovada, takže si myslím, že by bylo veselo možná doma. A nebo bychom to taky spolu nedali, víš co, znáš to, ty dva kohouti na tom jednom hřišti, nikdo neví, kdo se dohodne, říct, no. Kdo bude vepředu,
1: to
0: kdo vzadu.
1: Musíte zkusit, kucí, bez toho to nedáte.
0: Já nevím. Jako ono se říká, že za zkoušku nic nedáš, ale tady si myslím, že v tomhle případě bych za zkoušku něco určitě dala, nebylo by to ono.
1: Je to možný, no.
0: To je všechno, co na to řekneš. OK, no tak. Dobře, tak v tom případě dneska oslavte.
1: Já jsem tím dělat jaký stavový rozbor. Jako,
0: jo, nebo byl bych rád. Oslavte dnešní mezinárodní den párů. Zuzka oslaví, my teda budeme zase doma každý strouhat nudly a dáme si něco na smutek a mě to úplně vehnalo slzy do očí, člověče, že o tom mluvím. A za chvíli další muzika, budu Škorpíci a pošle mi anděla.
1: Send me an angel.
0: No já, good, zkusit šušen.
3: Tak co, koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nadrý, BRDS.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
10: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
9: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
13: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
12: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
14: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: Battle Beast a Unbroken, nerozbitý nebo nerozbitný, v 7 hodin a 49 minut na Rock Rádiu.
1: A nerozbitný je i náš Marcel, který přijíždí na svém mohutném stroji.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Co všechno patří ke správnému motorkářskému srazu, tak každý má něco do sebe a každý má nějakou tu specialitku, kterou mu mohou ostatní závidět. Tu lepé děvy, tu bazénky, někde to hlavně ovůní slivovice, no a kostická bahenka má třeba našeho Kamila Drábojc.
4: Zdar lidi, zdravím vás za celou Metaliku Czech Tribute Band a chtěl bych vás pozvat příští víkend do Břeclavy, kde se bude konat bahenní party. My se moc těšíme, zahrajeme tam v pátek, ale nebudeme tam sami, protože na vás čekají třeba i Alžběta, Hejtman nebo Nightwish Revival a spousta dalšího. A nebude to jenom o muzice. Tak se za náma zastavte, my se na vás moc budeme těšit. Ahoj!
3: Přeci jen v sobě Kamil nezapře rock rádiového modoša. Hudební nabídku vysypal, jak kdyby seděl za mikrofonem. Na mě je tedy prozradit ty další věci, které Kamil jen naznačil svou tajemnou větou. Nebude to jen o muzice. Tak si pište do notesu. Na 31. bahence v Kostici se můžete těšit na vše, co k motosrazům patří. Soutěže, výška, spoře oděné motorkáři i motorkářky, to není chyba, občas tam opravdu, ale to nechme tak. Jednou ze specialit bahenky je přísné dodržování hesla, že co se stalo na bahence taky zvostane. Každopádně v areálu rybářské chaty v Kosticích to vypukne páteční 18. hodinou. Ti, kteří budou mít sílu, odjedou v neděli v průběhu dne a ti, co neodjedou, můžou se těšit, že se jim to podaří zase za rok.
2: Rock Radio Motokeci.
5: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Naše oblíbená Alice Koprová, Love Should Never Feel Like This, na Rock Rádiu 2 minutky, minutku a půl, dokonce už před 8.
1: Honza mě pověřil velice důležitým úkolem a říkal, musíme ohlásit, že je 8 hodin, tak já hlásím, že je 7.58.
0: Seš šikovná, dostaneš piškotek.
1: Děkuju. Wow.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Vše pro bagr CZ.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr CZ.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké úterní ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Do Česka v pondělí po dlouhém období sucha dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, krupobytí i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů. Několik tisíc domácností ve východních Čechách a na Vysočině se ocitlo bez proudu. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil, že Spojené státy neusilují o prodloužení červnového memoranda o porozumění s Íránem. Šéf Bílého domu zároveň řekl, že Írán zřejmě není ochoten uzavřít takovou dohodu, jakou Spojené státy pokládají za nezbytnou. Fotbalisté Ústí nad Labem v závěrečném utkání čtvrtého kola druhé ligy remizovali bez branek v Třinci a nevyužili možnost ujmout se vedení v tabulce. Neporažení Severočeši se posunuli na čtvrtou příčku se ztrátou jednoho bodu na první Karvinou. Rock Radio, počasí. Aktuálně máme venku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm, potom se odpoledne a během večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 24 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 17 až 22.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně v Olomouci na Hněvotínské ulici, kde se srazily dva osobáky. Dvě auta v sobě jsou taky na ulici 17. listopadu v Červeném Kostelci. V Praze se stále řeší nehoda v Rusnickém tunelu směr Letná, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a pozor taky v Brně na Heršpické ulici.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať vám to dneska tak krásně utíká jako nám, vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: 3 minuty po 8, v úterý 18. srpna. Přátelé, pokud jste rošťáci, tak byste se měli určitě podívat do Roštína, nebo aspoň do Kamínek, kde všichni jednou skončíme. 29. srpna se tam totiž koná Dimitri Sabat.
4: Ano, já budu u toho, vy můžete být taky, pokud chcete lístky, tak se napište na náš Instagram, Facebook, přidejte své telefonní číslo a po 8:30, to znamená za půl hoďky, zvedejte mobil.
3: A teď už vám budou Guns N' Roses vyhrávat svůj November Rain.
1: Rock Radio.

0: Stará Lu od kabátů zohrála na Rock Radio 14 minut po 8. Je úterý 18. srpna, já tu mám pro tebe teďka zajímavost v dnešním historickém okně.
1: Jsem celá načatá.
0: To já vím, já to vidím. Kapely se svým jménem prodávají různé věci, většinou že hlavně hadry, upomínkový předměty, ale třeba i voňavky. 18. srpna roku 2010 uvedla francouzská firma Italie Bread Orange, nevím, jestli jsem to řekl dobře.
1: Jakže?
0: Italie Bread Orange.
1: A très joli přízvuk, moc hezký.
0: Děchovala. Tahle ta firma prostě uvedla na trh novou voňavku ve spolupráci s kapelou Sex Pistols. Výrobce tvrdil, že voňavka je speciálně pro ty lidi, kdo porušují tradice, jsou nekonformní a chtějí i porušení zvyklostí, co se týče vůně. To už trošku zavání. Firma se prý snažila do lahvičky dostat tu pravou vůni spojenou s koncertama kapely Sex Pistols a vůbec jako s érou punku. Jestli si byla někdy na 90-kovém punkovém koncertě, tak víš, že tam bylo vedro, vlhko, bahno, chlast, cigára, smrad, kyselý pot a 3 roky nepraný hadry. Mě by zajímalo, jestli ten parfém teda byla až takováhle richta. Nicméně pokud byla, tak už rozumím tomu, kdo ho vykoupil a jakým parfémem se teda voní lidi, kteří jezdí v Praze v MHDčku.
1: Jo, to by odpovídalo. Každopádně k tomuhle tématu mám moje kamarádka sbírá právě různý bizarní parfémy a já to u ní sleduju na Instagramu a je to teda úplnej masakr, že opravdu ty si můžeš koupit klidně zvůní hoven nebo třeba zvůní nemoci, jako to je nějaká speciální nemoc, že ti hnije kůže a oni si to pokusili prostě napodobit a takovýhle různý jako fakt jako nechutnosti, jo. Takže parfémy mají obrovský trh neomezených možností.
0: Až si skoro říkám, že je škoda, že ten Instagram neumí přenést ty vůně. No. Víš, že by si jako, jak se to dělá s tím papírkem, že odřeš trošku displej svýho mobilu a ono to začne vonět jako ty věci, jak jsi říkala.
1: No, jako říkám, těch voňavek bizardních je fakt spousta, já ti to pak ukážu, ty kámošky to nepochopíš, jako.
0: Třeba to
1: vůně, jako, že tam je směsice vůní zvratek, mrtvol a takovýchto věcí a reálně to lidi kupujou. Nevím, jako jestli bych se navonila na rande něčem, co voní jako zdechlá babička, ale tak jako chutě jsou různý.
0: Taky někomu to dělá dobře, takže já to každopádně chápu. Tenhle ten parfém od Sex Pistols bych ještě rád sehnal a fakt bych si rád čuchnul. Každopádně jdem dál, teď si dáme Cranberries Dreams na Rock Radio.

0: Disturbed a Delight na Rock Radio v 8 hodin a 24 minut. Přátelé, je to opět tady, máme pro vás pozvánku na tuhle sobotu 22. srpna a to na Rock in Konopiště, poslední Rock in, kam vyrážíme s naším týmem.
1: Vážně, máme tam i tým, jo.
0: Píšou to tady.
1: No tak ono už moc těch rockinů do konce září není.
0: Ne? Já nevím, kolik jich je.
1: Málo.
0: Málo, dobře. Tak tenhle ten bude na Konopiště, můžete se těšit na Koblíšky, Alkohol, Dimitri, Horký, Žeslíže, Trautenberg a Traktor.
1: A taky na mě.
0: A na Anabel, samozřejmě. Na tu se těšíte ze všeho nejvíc, protože to tam bude nejvíc ukecaný člověk na celém světě.
1: No, tak já to se nepřáním. Já vím, že jako dlouhý vstupy moderátorů mezi kapelami nejsou úplně žádoucí, když se tam jako posloucháš sám sebe samožersky půl hodiny na pódiu, takže já se to snažím rychle odbavit tak, aby nikdo tam nemusel trpět na slunci a tak.
0: To ani v rádiu ty vstupy nejsou úplně takhle dobrý.
1: Děkuju, jsi moc milej. Já tu vím. Kopačku do držky dostaneš, až to vypnem. A...
0: každopádně, pokud chcete 10 lístků do, na Rock in Konopiště, můžete si o ně napsat na studio@rockoviradio.cz. Pokud k tomu mailu připojíte nějakou hezkou fotku sebe a svoji party, kterou tam chcete vzít. Čas na to máte do 4. 20. srpna do 15 hodin.
1: No, tak to už si mi nic nenechal, abych k tomu dořekla, takže velká pochvá a vy nám napište, pošlete fotku.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A za chvíli si dáme Valda Gang.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Věda, řemeslo, slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Tlačíš?
7: Tlačím, ale moc to nejde.
6: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
7: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
6: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock in a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Jak nám to krásně utíká, skoro 2 minuty po 8:30 na Rock Rádiu Valda Gang a Eldorado. No a protože je po 8:30, tak Zuzka by si mohla dát sport třeba.
1: Skvělý nápad, jako že si má jít zaběhat tady okolo stolu.
0: To bychom mohli někdy hrát na babu tady třeba.
1: Já tě chytím.
2: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Sport.
3: Fotbalisté Ústí nad Labem v závěrečném utkání 4. předkola 2. ligy remizovali bez branek v Třinci a nevyužili možnost ujmout se vedení v tabulce. Neporažení Severočeši se posunuli na 4. příčku se ztrátou 1 bodu na první Karvinou. Nejhorší tým 2. fotbalové ligy Kroměříž už nepovede Darko Šuškavčevič. Černohorský trenér rezignoval po sobotní vysoké porážce 0-4 s Jihlavou. A suverén letošní sezóny Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Olomouci se stále řeší nehoda na Hněvotínské ulici, kde se srazily 2 osobáky a v Červeném Kostelci se řeší nehoda se zraněním na ulici 17. listopadu.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Faith No More Easy, za námi je 8 hodin 41 minut a před námi je co?
1: Rozdávačka, už ano. Vím, už jsem si vzpomněla.
0: Tak se pojďme podívat, kdože dostane lístky do areálu Kamínka v Roštíně.
1: Bude to náš posluchač.
0: No, kdo jiný?
1: No, tak jsem to jenom zdůraznila.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
2: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory mi už SRO, Galva a Gemini.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
6: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
7: Rock Radio. 8 hodin 44 minut svítí na našich hodinách tady ve studiu a my už máme na drátě Báru Strutnová. Barunko, dobré ráno přejeme.
8: Dobré ráno.
9: Krásné, dobré ráno.
7: My tě zdravíme, prosím tě, rušíme tě někde, zníš trošku překvapeně.
8: Jo, vůbec ne, nebo překvapená teda jsem. My jsme teďka na cestě, se stěhuju na byt.
7: A, kam se stěhuješ na byt?
8: Do Olomouce, na vejšku.
7: Jo, takhle, takže vysokoškolská studentka, co studuješ?
8: Andragogiku a sociologii.
9: Hustý.
7: Hustý, nerozumíme ani jeden,
9: já
7: o čem
9: jsem,
7: to je.
9: Vůbec ne, my nevíme, o čem mluvíš, ale zní to hustě.
7: Nicméně tomu, čemu rozumíme, je muzika, aspoň trošku. A dva lístky na Dimitri Sabat, teďka na 29. srpna, do areálu Kamínka v Roštíně, jsou tvoje. Už jsi někdy byla na Dimitri Sabatu?
8: Tady přímo na tom ne.
7: A na nějakým jiným?
8: Byla jsem na Hradech na Dimitri.
7: Takže jsi už aspoň jako viděla někde, ale ještě si teda nebyla přímo na jejich soukromém sabatu, kde si na Vaška Noida Bártu můžeš i sáhnout. Mimochodem, co Noid, je to tvůj typ?
8: Jo.
9: Tak Noid je asi typ každýho, ne? Bych tak jako řekla, to když nejseš slepá a blbá, tak asi musíš to být tvůj typ.
7: To doufám, že jako nemyslíš tady na Báru zrovna teď.
9: Ne, to myslím obecně, jako
7: jo,
9: že
7: takhle,
9: no, to jako to vůbec nebylo na Báru.
7: Prosím tě, a jsou to dva lístky, tak koho vezmeš do Kamínek v Roštíně sebou?
8: No, přemýšlím asi nad Tačkou, protože on minulý rok, když se na mě vykašlala kamarádka, tak se mnou jel na Hrady.
7: Hezký.
8: Tak přemýšlím, že bych mu to takhle vrátila.
7: Že bys mu to jako vykompenzovala trošku.
9: Tomu oplatíš.
8: Jo.
7: Tak to je dobrý, takže táta bude řídit, ty budeš pít?
8: No. V ideálním případě.
7: To zní jako, že to tak možná nebude a místo toho bude pít tatínek.
8: To já bych asi neodřídila.
7: Tak uvidíte, každopádně se nějak dohodněte. Barunko, přejeme ti ještě jednou krásný ráno, ještě jednou gratulujeme, Dimitri Sabat je tvůj, lístky dorazí, děkujeme za poslech a klidně nám pak pošle, jaký to bylo a měj se hezky.
9: Měj se krásně, hezký den, ahoj.
8: Děkuju moc, ahoj.
7: Hezký ráno, čau.
10: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
7: No, teď už zase nějaká muzika. Bon Jovi. Přešeš to? Zkusíš to?
9: Jo, to je to hrozně daleko. This house is not for Sale. To je jako, zkusit, že to není pro nějakého Saliho. Kde pan Sali?
7: Angličtin, krásné.
9: A very, very good.

0: Josef Gabčík.
1: Proteus a Antropoid, loňská pecka v 8 hodin 53 minut na Rock Radio. Naše poslední nebo skoro poslední rozlučka dneska.
2: No je to tak, těšíš se?
1: Na co, že se rozloučíme?
2: Jo.
1: Jasně, čau.
2: Bylo všechno, tak já to nebudu protahovat, páčik, slimáčik.
1: Mějte se krásně a zase zítra bude středa, to je speciální den tady pro paní.
2: Jupí, zítra je středa.
1: A teď ještě nějaká muzika. Chad Kruger, Josie Scott a jejich hrdina Hero na Rock Radio.

0: střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Ano, Česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Bylo to
6: jistý. Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Zemědělci kvůli dopadům sucha obdrží mimořádné podpory a úlevy v dotačních podmínkách. O chystaném balíku pomoci zemědělským podnikům v pondělí informovalo Ministerstvo zemědělství. Mezi zemědělce by měl rezort z unijního rozpočtu doplněného o národní peníze rozdělit téměř 4 miliardy korun. Průměrné nájemné v Česku vzrostlo v druhém čtvrtletí oproti prvním třem měsícům v roce o 1,2% na 343 korun za metr čtvereční. Výrazněji ale rostlo pouze ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Vyplývá to z rent indexu poradensky technologické společnosti Deloitte. Pondělní schůzka mezi izraelským premiérem Netanyahuem a vyjednavačem a zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem skončila dohodou. Ta prozatím umožní Izraeli pokračovat v cílených úderech v pásmu Gazy. Suverén letošní sezóny Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Rock Radio, počasí. Dnes bude postupně od jeho západu přibývat oblačnosti, zpočátku na jeho západě Čech místy se slabým deštěm, během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 24 stupňů Celsia, jinak mezi 17 až 22.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
8: Rock Radio. Doprava. V Praze opatrně na Střelničné ulici, máme tam hlášenou nehodu tramvaje s nákladňákem a na D3 se bouralo ve směru na České Budějovice na 63. kilometru.
7: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
9: Rock Radio, rokový dopoledne. Tak děkujeme Zuzance za zprávy, startuje rokový dopoledne, máme 4 minuty po 9, s vámi je Kamil a před námi je muzika jako první. Budou rybičky a nebeská prána. V klipu si Kuba Ryba lehnul do rakve.
8: To už v jednom klipu měli, mám pocit.
9: Slibuju, že nebudu pít.
8: Ano, ano, ten mám strašně ráda.
9: Ale mě jde o ten akt, jak jo, že prostě on vleze do rakve. Není jedinej, třeba Michal Kocáb taky vlez do rakve, spousta herců, že jo. A třeba Fata Morgana, tak ty taky mají dokonce rakev na pódiu. Ale mě to, já jsem někde slyšel, že to je jako takový rouhání.
8: Že to jako přináší neštěstí. Jo?
9: Já nevím, jako lehla by si ty do rakve?
8: No, asi jako co? Kdybych musela, že by to bylo v rámci nějakého natáčení klipu, nebo něco, tak asi jo, ale úplně dobrý pocit bych z toho neměla. Trošku to bych se pak jako bála, že budu mít noční můry nebo něco takového, že se nemůžu dostat z rakve a takovýho.
9: Já se musím Kuby na to zeptat, až se uvidíme, jaký je to pocit a on asi evidentně s tím problém nemá, když už do toho šel po druhý.
8: Jo, já vím, že o tom někde mluvil, že to je jako v pohodě.
9: Jo, jo. Dobře, tak Rybičky 48 jsou tady, Nebeská prána a pak si dáme třeba i Rammsteiny a nebo ZZ Top. Tak mějte hezký dopoledne s Rock Rádiem.
10: Až jednou zaklepou

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

Du hast mich. Du hast mich.

0: Úterý 18. srpna, máme něco málo, nebo konkrétně 5 minut po 4 na 10 a na Rock Rádiu doznívá Patti Smith, Because the Night, píseň, kterou si půjčila od Bruce Springsteena, no a později toho Bruce litoval, že jí tu píseň dal, protože na ní pracoval ve studiu a Patti Smith přišla a říkala, že se jí líbí, Bruce Springsteen s ním moc spokojený nebyl, neuměl jí dotáhnout do konce, tak se to povedlo Patti Smith a je z ní největší hit z její diskografie. Když jsme takhle u těch legend, tak já bych při dnešním dni, tedy 18. srpnu, vypích dvě události, které jsou důležitý. Jednak v roce 1990 u nás, v tehdejším Československu, zahráli poprvé svůj velký koncert Rolling Stones. Ty měli velký zájem na tom, aby mohli zařadit do svojí šňůry k probíhajícímu turné právě i Prahu, takže velký jednání probíhalo ve Vídni, nakonec se to povedlo všechno domluvit a 18. srpna Rolling Stones u nás zahráli. Spousta pamětníků říká, že teprve tehdy si uvědomili, že opravdu ta sametová revoluce proběhla, že byla k něčemu a že těch 40 let nadvlády jedné strany je definitivně za námi, protože Rolling Stones svým koncertem sem přivedli konečně jakože svobodu v uvozovkách. Tak to je pamětihodná událost, můžete si ji určitě připomenout, protože Rolling Stones z tohohle turné vydali i živák, takže si to můžete poslechnout, jak ten playlist vypadal a jak to asi v té době tenkrát znělo, pokud nejste pamětníky. No a ještě při tomhle datu bych rád vzpomněl na rok 1969, protože právě v tento den začal festival Woodstock, což je taky důležitá záležitost, která vstoupila do dějin, co se týká pořádání těch velkých akcí a koncertů. Nedopadlo to nakonec dobře pro promotéry, protože dokonce to spláceli až do poloviny 80. let. Byl to prodělečný podnik, ale zase na druhou stranu mluvilo se a mluví se o tom v podstatě pořád až do dneška. Skončil 18. srpna dopoledne v pondělí, měl skončit teda v neděli, ale přihnala se velká bouřka, tak koncert Jimiho Hendrixe proběhl až v pondělí dopoledne a už tam teda bylo jenom pár lidí oproti tomu, co tam bylo celý víkend, ale přesto ten koncert taky je historická událost a vstoupil do dějin. Koncert Jimiho Hendrixe, který byl zakončený americkou hymnou na kytaru. Možná ten výjev, ten obrázek a to video už jste viděli, jak Jimmy končí festival Woodstock a myslím si, že to stojí za to a tenhle ten koncert je hodně ceněný v rámci Jimiho Hendrixe, co se týká diskografie. Tak my pojďme dál, dáme si Aleše Brichtu, dáme si My Chemical Romance a čekají nás i Offspring na Rock Rádiu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

od rána do večera. W i FM nebo na radia.cz.

Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

0: 9 hodin 39 minut a na Rock Rádiu dozněli Offspring. I na ty se můžete těšit už za necelých 14 dní v rámci Explosive Summerfestu 2026 a zahrajou nám v sobotu dopoledne od 10 hodin, kdybyste chtěli tuhle tu muziku slyšet naživo. A to už se dostáváme k tématu, který vám chci přiblížit a samozřejmě vás taky pozvat, protože spousta z vás, který nás posloucháte léta, víte, že na konci prázdnin vždycky uzavíráme jakože festivalovou sezónu, a to konkrétně na Rock Rádiu, kdy do vás pereme jeden živák za druhým od pátku odpoledne od 15. hodiny až do nedělní půlnoci. A vy si to skvěle užíváte, baví vás to, o tom svědčí samozřejmě i vaše reakce a vzkazy, takže se na to připravte i letos, nepřijdete o to a můžete se těšit od 28. srpna až do neděle 30. kdy to všechno zakončí k víni ve 23 hodin. Ale odstartujeme to v pátek kabátama, můžete se těšit na Halloweeny, Panoptico, AC/DC, Proteus, Iron Maiden, a to jsme jenom u pátku, jo? A když vemete sobotu, že na nás čeká Ozzy Osbourne, Metallica, Daniel Landa, Aleš Brichta a spousta dalších, a z neděle třeba můžu vypíchnout, že se můžete těšit na Gány, na Harley, dáme si Green Day, Doga bude, Trautenberci, no prostě je toho strašná spousta. Pokud byste chtěli kompletní line-up, tak už ho najdete na našem webu rockoviradio.cz, případně sledujte naše sociální sítě, tam se všechno dozvíte, ať si to pořádně můžete se sousedama naplánovat, dejte si nějaký pivínko, připravte si nějaký maso na grill, sedněte si pod pergolu nebo kdekoliv jinde v hospodě a poslouchejte, protože to bude stát za to, a myslím, že i stejně tak jako loni a předloni a předchozí ročníky si to letos pořádně užijeme.
1: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No ale ještě je to pro nás daleko, jak jsem říkal, čeká nás to až ten příští víkend, tak se pojďme podívat na to, co nás čeká tento týden a tento víkend. Kulturní tipy jsou připravený, abyste věděli, kam můžete vyrazit, a pak si dáme Daniela Landu.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: 72 Hz už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
5: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem, a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folk Stones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rock in Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová. Rock Radio.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Průměrné nájemné v Česku vzrostlo v druhém čtvrtletí na 343 korun za metr čtvereční. Výrazněji ale rostlo pouze ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Ve středočeském kraji stagnovalo a ve zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly. Německý soud dnes vynese rozsudek nad třemi Ukrajinci, kteří čelí obžalobě ze špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Podle státního zastupitelství poslali na Ukrajinu dva balíčky s GPS lokací. Cílem bylo otestovat způsob, jak příště poslat v balíčcích výbušninu. No a suverén letošní sezóny Martin Fuxa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů. To se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak se ještě pojďme podívat, jak bude vypadat dnešní počasí. Aktuálně tedy oblačno až zataženo, občasný déšť, super, z toho mám velkou radost. A teploty 17 až 21, hele, jako já vím, že je léto a že máte rádi teplo, ale já jsem za to rád, že se nám trošku ulevilo, protože těch 35, 40 to už fakt bylo moc. Takže dneska 17 až 21 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: A ještě přidám něco málo z našich silnic. Pojďme se podívat do Ústí nad Labem v ulici Neštěmická. Tam počítejte s nehodou dvou osobních aut, která se tam právě teď vyšetřuje za účasti policie. Tak tam počítejte s omezením a možná i s malým zdržením. Jezděte opatrně a šťastnou cestu přeju.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
2: A jedeme dál, pokračujeme v rokovým dopoledni, máme 3 minuty po 10. hodině, s vámi je Kamil, já vám přeju hezký úterý 18. srpna, už se nám ty prázdniny krátí, ale ještě pořád si můžete užívat volna, tak pokud to tak je, tak vám přeju, ať se vám hezky odpočívá, třeba při Brianu Adamsovi, kterýho si dáme hned teď, a pokud makáte, tak aby vám to zase pěkně šlo od ruky, tak jsou tady připravený Seven a Vyměřený čas, a nebo taky Green Day. Tak hezký den s Rock Rádiem a tady už Brian Adams.

Rock Radio. Rockovej výrok. Lidem do hlavy nevidíte, takže se vždycky chovejte tak, jak to cítíte. Andy Deris.

0: Halloween je na Rock Rádiu. 10 hodin a 20 minut. Dneska je 18. srpna a 62. narozeniny slaví Andy Deris, tedy zpěvák kapely Halloween. Na dlouhou dobu samostatný, teď po návratu Michaela Kiskeho, je to skvělá dvojice, duo, který funguje naprosto luxusně. Nicméně Andy Deris je ten, který v podstatě tak nějak můžeme říct, já to říkám nerad, jo, protože já si nemyslím, že Halloween potřebovali zachránit. Mně se deska Chameleon s Michaelem Kiskem líbila, která způsobila velkou roztržkou v kapele, která i u fanoušků tenkrát zbudila pohoršení, i když dneska po těch letech víme, že je to skvělá deska. No nicméně tenkrát Andy Deris byl představen a osloven právě Michaelem Whitecutem, aby nastoupil do Halloween, a on si kladl za podmínku, že musí vrátit Halloween ten metalový lesk, který měli v 80. letech. A na základě tohoto odnes i Ingo, tehdejší bubeník, který nabubnoval všechny předchozí desky, tak bylo mu řečeno, že to prostě nedá podle nových představ Andyho Derise, což je docela zajímavá věc, kterou jsem se dočet teď aktuálně v časopisu Spar, který připravil kolekci nebo respektive speciál o kapele Halloween, a Andy Deris to tam sám říká, ale neříká to nějak jako špatně nebo něco takového, ale prostě asi tam byly i jiné okolnosti, které zapříčinily, že Ingo nemohl pokračovat v kapele Halloween. No a tak dá se říct, že Halloween prostě navedl zpátky na tu dráhu těch 80. let, a já jsem mu to tehdy měl jako za zlý hodně dlouho. Měl jsem pocit, že je to takovej ten egoistický týpek, který by nikdy neunes, aby třeba Michael Kiske si zahostoval nebo zpíval, a světe div se, ono to bylo úplně naopak, čověče. Právě on byl nadšenej z toho, že se Michael Kiske a potažmo i Kai Hansen chtějí do Halloween vrátit, a všechno to záleželo jenom na něm, protože kdyby Andy Deris řekl, že ne v žádném případě, tak se nic takového, co se teď děje v kapel Halloween, nestalo. A naopak, on byl nadšenej, dokonce si s Michaelem úplně skvěle sedli a jsou z nich v podstatě přátelé, který teď společně bydlí na Tenerife. A je to teda neuvěřitelný, takže obrovský srdce, obrovský charisma, obrovský, prostě nevím, jak bych to řekl, člověk, který se nebojí prostě přizvat konkurenci, v podstatě ikonu, na pódiu a společně s ní fungovat, protože ví, že ho to nemůže ohrozit, a i kdyby, tak on to prostě unese a zvládne. Je to prostě obrovský srdce, obrovský člověk, metalový hlas, a já ho mám strašně moc rád, a proto jsem rád, že pořád v těch 62 funguje v rámci kapely Halloween, a dobře, o čem jsme se měli možnost přesvědčit na Masters of Rock, a hlavně, že pořád aktivní, skládá spoustu muziky. Možná byste ani nevěřili, kolik toho napsal pro Halloween a jaký zásadní písně v diskografii Halloween právě od Andyho Derise máme. Takže mu přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, a těším se na další výtvory a další koncerty v rámci kapely Halloween. Za chvíli Motorhead, Lucy si dáme, anebo taky Five Finger Dead Punch.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: To je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
5: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
8: Vyslev se na to, Franto.
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Welcome to the Circus a Five Finger Dead Punch na Rock Rádiu 10 hodin 38 minut. Na Fingry si budete muset ještě chvíli počkat, konkrétně do ledna, než dorazí sem k nám, ale na co čekat nemusíte, tak to je další zastávka Rockinu, která se tuto sobotu, tedy 22. srpna, přesune na Konopiště. A i tam se můžete těšit na Koblížky, Alkohol, Dimitry, Horký, Žeslíže, Trautenberg a Traktor a samozřejmě i na celý tým Rock Rádia, který tam bude s vámi, budeme pro vás mít slušnej merch a taky dokonce i nějaký dárečky. Pokud jste byli ve Slavkově, nebo respektive sledujete naše sociální sítě, tak víte, o jaký dárečky jde a jak se k ním budete moct dostat, to se všechno dozvíte přímo na místě. Takže tam vyražte a pokud ještě nemáte lístky a chtěla by vás jít celá parta, tak i na Konopiště pro vás máme lupeny, tedy 10 kusů. Stačí proto udělat úplně to samé, co jste udělali na těch předchozích zastávkách, to znamená na e-mail studio@rokoviradio.cz poslat fotku celý vaší party, se kterou byste chtěli vyrazit. No a pokud bude úspěšná, tak je pravděpodobnost, že těch 10 lupenů dostanete a uvidíme se tam, nebo respektive uvidíte. Každopádně máte na to čas do čtvrtka 20. srpna do 15. hodiny. Pak se to všechno uzavře, vylosujeme, no a v pátek v rokovém rozjezdu se dozvíte šťastlivce, který 10 lupenů na Konopiště na další zastávku Rockinu dostane. Takže se máte na co těšit, no a vy, co chcete vyrazit s celou partou, tak posílejte fotky.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: Na Rock Rádiu pokračujeme dál a to k 11. hodině, kdy rozpoutáme elektrický oběd. Do té doby ještě Mr. Big, Scott Stepp anebo Vypsaná fixa.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Trautenberg valí na Roky a Rokin valí na Konopiště. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in Konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa a Horký, že slíže. Rock in Konopiště 22. srpna, Amfiteátr Konopiště.
4: Lupení na go. Auto.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
12: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

0: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Mius SRO, Galva a Gemini.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Maďarský ústavní soud v pondělí odmítl všechny tři stížnosti opozičních stran Fidesz a křesťanské demokracie proti změnám v maďarské ústavě. Ty přijal parlament hlasy vládnoucí strany Tisza, premiéra Maďara. Ústavní soud se odvolal hlavně na to, že v dané věci není oprávněn rozhodovat. No a tenistka Darja Vyťmanová si zahraje poprvé hlavní soutěž na US Open. 23-letá česká hráčka si účast na grandslamovém turnaji v New Yorku zajistila po odhlášení Rumunky Jacqueline Kristiánové. Informovali o tom organizátoři.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě počasí. Dneska bude oblačno až zataženo, občasný déšť a teploty mezi 17 až 21 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Pojďme ještě na silnice Hradec Králové v ulici Vonkova. Ještě zhruba nějakou hodinku se tam bude řešit nehoda dvou osobních aut. Naštěstí bez ranění, ale komplikuje to tam průjezd. A s nehodou počítejte i v Praze, na Budějovický, konkrétně na úrovni zastávky Kačerov, tedy zastávky metra. Tak tam se řeší nehoda motorky a osobního auta. Taky ještě zhruba nějakou hodinu do těch 12, tak tam taky počítejte s omezením. Dojďte v pořádku a šťastnou cestu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, elektrický oběd.
2: Elektrický oběd startuje právě teď. 2 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi. Já vám přeju hezký úterý 18. srpna. A pokud si ho chcete ještě trošku vylepšit, tak máte možnost si nechat zahrát svůj oblíbený song. A to prostřednictvím Facebooku, kam můžete napsat do Messengeru, anebo případně na e-mail obed@rokoviradio.cz. Jdeme na to, ať je zbytečně nekecáme a hrajeme. Ode mě první příspěvek. Dneska boty z umělý hmoty.

Tak, kysáci nám otevřeli dnešní elektrický oběd, jdeme na vaše přání, kterých hned teď už dorazila strašná spousta, tak to vememe ze zhora. Zdravím, tak teda k tomu obědu vás prosím o Ozzyho Osborna Shot in the Dark, díky a přeji hezký den, napsal Roman. Hele Romane, čověče, to ti zahraju rád, protože tuhle píseň, to je neskutečný. A mrzí mě, že teď na těch posledních koncertech, co byly, no posledních, oni už byli v podstatě před dekádou, se jí Ozzy moc jako už nevěnoval v podstatě vůbec. Přitom z těch 80. let je to zlatý klenot The Ultimate Sin, tedy z téhle desky, která ji uzavírá. Tak jdeme na Shot in the Dark.

Stone Sour na Rock Radio. Výborná záležitost. Tuhletu píseň chtěla slyšet Renata. Skvělý výběr, rád jsem zahrál. A jdeme na další vzkaz a další přání. Dneska to bude asi hodně výživný, ale k tomu se dostaneme. Už další přání, který zazní, tak je takto. Zdar Kamile, mohl by si prosím zahrát Garant jen tak pro dobrou náladu. Díky, dcer mi napsal. Tak Garant si dáme, pojďme.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí. Bylo to
6: jistý. Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze, v areálu 7, v Holešovicích, naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Můžete být 70 nebo 60.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

Tak tohle byly ACDC, který jsme si na Rock Rádiu dali v rámci elektrického oběda, tedy muzika podle vašich chutí a přání, a chtěla to slyšet Erika. Další přání od Pípy, který napsal, že by chtěl slyšet něco od Toru. Ono to má návaznost na to, jak jsem dneska mluvil o těch rakvích dopoledne, kdy jsme se bavili o tom, kdo všechno z umělců vlezl do rakve, a to jsme ještě nezmínili herce. No a na to konto jsme zmínili Fatu Morganu a další jiné věci. No a tady napsal Pípa, že by chtěl slyšet něco od Toru. Já teda nezahraju tu písničku, kterou chceš ty, to mi zase přijde až úplně zbytečně profláklá. A dám si, nebo dáme si Armagedona, na toho mám chuť, tak pojďme si dát Tor.

Pohodička od kapely Queen na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Napsal si o to Marek, který to chtěl poslat na cestu, aby se mu dobře jelo a pěkně na pohodu, což tahle skladba určitě umí. My budeme pokračovat dál, zase to trochu nakopneme, protože napsal Kuba, který zdraví a chtěl by slyšet Crayson. Píše teda píseň, kterou mu zahrát nemůžu, ale myslím, že skladba Fade Out, tedy ze stejného alba a v podstatě ve stejném tepu udělá taky radost. Takže Crayson a Fade Out.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: Mám, já mám řidičák.
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
10: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
12: Oba.
14: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.

Metallica na Rock Rádiu The Memory Remains, píseň, kterou jsme si právě teď dali, napsal si o ní Standa. A já se těším, co je dneska úterý, no v pátek si zahrajeme. Pokud byste chtěli vyrazit na metlu, tak přijeďte, nebo pokud jste z okolí Břeclavy, tak Bahenní party, tuším, že se to jmenuje, tak tam Metallica, nebo respektive my, Metallica Czech Tribute Band, zahrajeme od 8 hodin, ale budou tam i další jiný kapely, co si vzpomínám, tak Alžběta, tuším, Nightwish Revival a taky doprovodný program, který se týká motorek a obecně. No, hele, najděte si to, pokud chcete, Břeclav, od pátku, myslím, že to běží do soboty. Bahenní party se to jmenuje, tak si to najděte a třeba se tam můžeme setkat, kdo ví. Další přání je zdarec Kamile, prosím o zahrátí Johna Bon Joviho, nějakou pecku pro zlepšení nálady, díky moc Marty. Tak Bon Jovi, hele, dneska slaví výročí a dokonce 40 let, vidíš to, od vydání Slippery When Wet Bon Jovi. Výborná deska, která hodně změnila, hlavně v rámci kapely Bon Jovi. Tak bychom si ji mohli připomenout, samozřejmě, že jsou tam ty profláklý věci jako Living on a Prayer a Bad Name a spousta dalších. Ona vlastně v podstatě celá ta deska funguje jako takový malý best of. Tak já jsem vybral píseň, která až tak profláklá není, přesto to byl velký hit a jmenuje se Never Say Goodbye. Tak tu si dáme stejně tak jako za chvíli Baby Metal, kterou chce slyšet Ondra, tedy Baby Metal kapelu. No a tím to celý uzavřeme. Ve 12 hodin už se na vás těší Dana jeho rokový voraz, takže Kamil vám přeje hezký úterý, užívejte, odpočívejte nebo pracujte na pohodu a dejte si taky pohodovku od Bon Jovi Never Say Goodbye.

0: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu a Nežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Ke zranitelným skupinám nově budou patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice v uplynulých dnech mezi klienty a návštěvníky Pryznicových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím není zjištěný. No a jedna ze slavných postav úspěšného období Barcelony, Sergio Busquets, se po 3 letech vrací do katalánského klubu jako trenér. Fotbalový mistr světa a Evropy bude asistentem kouče Giuliana Belettiho u rezervního týmu ve 3. španělské lize a zároveň si bude doplňovat trenérské vzdělání.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačné, zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Bělohorská v Praze je nehoda nákladního automobilu s osobním. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rockeři, začíná rockovej voraz s Danem. Já už jsem dneska koukal po Praze, už je velký provoz. Přijde mi, že už se lidi vrátili z dovolených, takže kdo jste zpátky, já vás vítám. A já vám pustím hudbu na přivítání, nějakou třeba Rolling Stones, Komunál, anebo Royal Republic a písničku Baby.
0: Rock Radio.

0: nám dohráli Within Temptation. A nám se roky nejblížejí do konce, nebo nakonec už, protože jedeme na poslední štaci, a to teďka v sobotu 22. srpna, a uvidíme se v Konopišti. Můžete se těšit na Alkohol, Koblížky, Dimitry, Horký žeslíže, Trantenberky, anebo Kluky z traktorů. A provádět vás celým festiákem bude naše Anabel, budou tam hostesky, které budou rozdávat nějaký reklamní materiál, budou tam i merch, který si můžete koupit. A celý náš tým, který to pro vás přichystal, a jak dostat lístky na tenhle ten mejdan, celou vaší partou se vyfotíte, nějakou crazy fotku, nebo jestli už máte z nějakého rokinu, a pošlete nám to na studio@rokoviradio.cz a my jednoho z vás vybereme, který dostane 10 lístků pro celou partu, abyste mohli vyrazit na ten skvělý mejdan. Takže najděte nějakou fotku, prolistujte to, pošlete nám to, ať zakončíte poslední rokin, ať si to ještě užijete a zakončíte léto stylově. A já vám pustím k tomu českou hudbu a našel jsem tady Škvory, Pokřivený pohled.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
1: Celý den plný rocku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Miuš SRO, Galva a Gemini.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.

Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.

0: Já doufám, že jste připravený na poslední víkend, protože od 20. srpna v pátek až do neděle budou živáky na rádiu, protože pro vás máme připravený Explosive Summerfest, takže nakupte pivka, nějaký maso, jestli budete u toho grilovat, nebo jestli budete mít v garáži a u toho pít, nebo třeba v hospodě se vám pustí rádio, tak se připravte na pořádnou hudbu. Budou sami živáky celý den a budete muset se těšit na Kabáty, Panoptiko, AC/DC, Iron Maiden, Traktory, Dimitri a spoustu dalších, jo, se můžete těšit. Takže laďte naše rádio, ať vám to leto neuteče, ať zakončíme ty letní prázdniny stylově.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A nás čeká další hudba, třeba Terapie, Skap anebo Twister Sister.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Prázdniny, pádláč, paráda.
4: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
3: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr i brds.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem mají sestavit mapu zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Po prvním zasedání obnovené Národní koalice pro boj se suchem to mezi prvními úkoly jmenoval premiér Andrej Babiš. Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do 14 dnů. Ze zbylého východního křídla budovy je teď zbouraná téměř polovina. Bourací práce dnes pokračují 12. dnem. Budovu zachvátil 9. července likvidační požár. No a deblová světová jednička Kateřina Siniaková se do hlavní soutěže ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open nedostala. Organizátoři ji spolu s mužskou světovou jedničkou Henrym Pettnem zařadili do kvalifikace.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačné, zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušný rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 11 u obce Všestary, okres Hradec Králové, je nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej poraz.
2: Máme 2 minuty po 13. hodině a první hodina rokovýho vrazu za nám je za náma. A já jsem si říkal, že vás trošku naladím na koncert Divokýho Billa, který bude v Úvalech v jejich domovském městě a že bude 29. v sobotu. Tak vám tady pustím písničku, ať se na to připravíte. Já jsem teda původně tam teda taky chtěl, ale nakonec jdu na jiný koncert a ve čtvrtek jdu na křest Vypsaný fixy, tak se na to těším. Tak to Divokýho Billa dám jindy, tak já vás na to naladím. Divoký Bill a Rozárka.
0: Rock Radio.

Rock Radio, rockovej výrok. Lidem do hlavy nevidíte, takže se vždycky chovejte tak, jak to cítíte. Andy Deris.

0: A to byly Halloweeni a právě Andy Deres neslaví 62 let, ale ten německý zpěvák, který je nejvýznámý z Halloweenu, předtím zpíval v kapele Pink Cream 69 a první album, který s Halloweenem měl, to bylo Master of the Rings z roku 1994. A my doufáme, že mu to bude ještě dlouho zpívat, teď nedávno tady byli na Master of Rock. Já jsem na nich nebyl, Kamil byl a říkal, že to bylo super, tak třeba ještě časem uvidíme. A my mu za celý rokový rádio přejeme všechno nejlepší, ať se mu co nejvíc daří a drží mu zdraví. A já jsem tady vytáhl superstara to českou a Gabču Gunčíkovou Černý anděle, nebo anděl.
1: Pomoc, nemůžu dýchat. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Dimitri, Horký Žeslíže, Trautenberg a Traktor 22. srpna na Konopišti. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Konopiště. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: A to byly Pretty Mights. A my se tady z rádia chystáme ve čtvrtek na křest vypsaný Fixy, a to do Holešovic, do areálu 7, protože vypsaná Fixa bude křtít CDčko Ideál. My se na to hrozně těšíme všichni. Tak vám pak podáme, jak to tam vypadalo. A jestli vy se tam chcete i podívat, tak ještě jsou stupenky, tak si můžete koupit a podívat se na tenhle ten skvělý koncert. Vypsaná Fixa je za mě jedna z nejlepších jako českých kapel, co se týče takhle vždycky festiáku, když vždycky potkám, tak skvěle hrajou, mají skvělý ty živáky a lidi milujou. Jsou to Pardubáci, no, jsou tam ode mě pár kilometrů, asi 10 nebo 12. Takže rád se na ně podívám. Ještě do toho Mardy je velký fanda Dynama pardubického, asi jediný. Takže mrknem, kouknem, natočíme nějaký videa i pro vás, nějaký rozhovory, ať víte, ať vám nic neunikne. A pak vám to dáme na sociálních sítích vědět. A já vám pustím další hudbu a čekají nás třeba Fate No More Epic, Beast in Black, anebo Dimitri.
1: 72 herců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folkstones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rockin Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu a Nežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Hezké odpoledne přeje David Račák. Návrh na zmrazení platů politiků začne sněmovna projednávat v září. Koaliční rada se v pondělí shodla na jeho zařazení. Předvládní návrh zákona o financování České televize a Českého rozhlasu. Po jednání rady to novinářům řekl předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že je před volbami potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Agentura DIA hodnotí test jako úspěšný. Zapojilo se do něj 30 000 uživatelů. Česká tenistka Linda Nosková si na turnaji v Cincinnati poradila ve dvou setech s Klárou Tausonovou z Dánska a postoupila do osmifinále. Ve třetím kole uspěl také Jakub Menčík. S turnajem se naopak loučí Jiří Lehečka.
8: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude oblačné, zataženo, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Rock Radio. Doprava.
10: V ulici Okrajová v obci Chomutov je nehoda dvou osobních vozidel. Je tam vyšetřování nehody na místo repost policie České republiky. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
8: Rock Rádio. Rockovej poraz.
10: A máme 3 minuty po 14. hodině a máme poslední hodinu rokovýho obrazu zdaném před sebou. A poslala mi tady kamarádka skvělý článek a já vám ho přečtu. Neobvyklá otočka na pražském letišti, letadlo se vracelo pro 10 striptérek. Já to chápu, holky jeli na soustředění do Splitu, nejdřív Split, potom Strip. Tak já holkám nechám zahrát, ať se mi líp letí. Panoptiko, nech mi tu číslo.

0: to byli Guano Apes, Lord of the Boards. A já jsem tady četl článek, že začíná už burčáková sezóna, že už se začne prodávat a já si vždycky vzpomenu, jak Moraváci říkají, že Pražáci to nepoznají, že prej to poznáme podle chuti a zvuku, takže když vám to bude syčet pořádně, tak je to dobrý. A já jsem si vzpomněl na skvělý fórek od Dandy Izera, který má Vinař z Prahy, se to jmenuje, a vykládá o těch vinařích. A já vám to pustím, někteří to už budete určitě znát. Kdo má rád Izera, já ho miluju, to je moje mládí.
1: Jste si vzpomněl na fór bezvadné, jak přijede vinař, Pražák, someliér z Prahy, přijde na Moravu do sklípku a teď ty Moraváci říkají, nalej mu toto, to nepozná, Šulín. Podají skleničku, říká si, děláte srandu, to je nějaký krabicový víno, nějaký Don Simon, to jako ani nebudu pít, tož on to poznal, tož to není možné. Dej mu toto, mu nalejou. To je Sauvignon, ale ta cukrnatost 12,3 a ty přesířený sudy, pánové, tož on to též poznal, to není možné. A teď si vzpomenou, že mají v kuchyni brigádnici Marušku, tak jdou za ní a Maruško, cvrkni nám do sklinky kousek tadyhle, jo? Mu to přinesou a on, to je divný. Nepoznal, že? Poznal Maruška, co dělá ve Znojmě.
0: A pak, že Pražáci nic nepoznají. Marušku poznají vždycky. A já vám pustím hudbu, protože se nám blíží posledních 40 minut rokového obrazu s Danem, tak třeba Lenny Kravitz, můj oblíbený Chris Cornell, nebo Kabáti a Burláci.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze, v areálu 7, v Holešovicích, naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
11: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
12: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
11: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
13: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
14: Motokeci Marcela Herbolta.
15: Co všechno patří ke správnému motorkářskému srazu, tak každý má něco do sebe a každý má nějakou tu specialitku, kterou mu mohou ostatní závidět. Tu lepé děvy, tu bazénky, někde to hlavně ovůní Slivovice, no a kostická bahenka má třeba našeho Kamila Drábojc.
16: Zdar lidi, zdravím vás za celou Metaliku Czech Tribute Band a chtěl bych vás pozvat příští víkend do Břeclavy, kde se bude konat bahenní party. My se moc těšíme, zahrajeme tam v pátek, ale nebudeme tam sami, protože na vás čekají třeba i Alžběta, Hejtman nebo Nightwish Revival a spousta dalšího. A nebude to jenom o muzice. Tak se za náma zastavte, my se na vás moc budeme těšit. Ahoj!
15: Přeci jen v sobě Kamil nezapře rock rádiového modoša. Hudební nabídku vysypal, jak kdyby seděl za mikrofonem. Na mě je tedy prozradit ty další věci, které Kamil jen naznačil svou tajemnou větou. Nebude to jen o muzice. Tak si pište do notesu na 31. bahence v Kosticích se můžete těšit na vše, co k motosrazům patří. Soutěže, výjížďka, spoře oděné motorkáři i motorkářky, to není chyba, občas tam opravdu, ale to nechme tak. Jednou ze specialit Bahenky je přísné dodržování hesla, že co se stalo na Bahence taky zvostane. Každopádně v areálu rybářské chaty v Kosticích to vypukne páteční 18. hodinou. Ti, kteří budou mít sílu, odjedou v neděli v průběhu dne a ti, co neodjedou, můžou se těšit, že se jim to podaří zase za rok.
17: Rock Radio Motokeci.
18: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

o krok před ostatníma, vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný, staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího, to všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: To byl Lenny Kravitz, Fly Away. Já už vidím Petra tady ve studiu.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Tak jak se těšíš, že tam krásně, vy tam je podzim.
1: No ale jako je to docela dost příjemný, musím říct, jo, že člověk najednou jako vyjde ven a prostě neteče mu všude pot, ale může se i normálně nadechnout, ale víš co, jako zase nebyli bychom to my Češi, kdybychom se na něco furt nestěžovali, takže prostě zase si budeme stěžovat, že už je zase zima, že nesvítí sluníčko, jako jo, je to typický prostě.
0: Ale na dálnici včera jsme jeli 60, jo. To bylo pekelný. A když jsem ho celý odjížděl, tak na poslední 20 kilometrů nás chytla teda brutální.
1: Jo, ty jsi chytil tam tu bouřku, to jsem viděl na internetu, jakože normálně teklo po silnicích, prostě jo, řeky, jo. Jako no.
0: A v Hradci tam padaly stromy, tam spadly do silnice nějaký, jo. Jako zajímavý to bylo.
1: No, ale stejně jako já jsem to někdy viděl, že ono by, oni stejně říkali, že ono by muselo pršet tak aspoň týden, aby se ta příroda zpamatovala prostě, jo.
0: No to kápu, to je jasný.
1: Uvidíme,
0: no. To vypadá jak na Sahaře, když jdeš vždycky přes ty trávníky.
1: Žlutý trávníky. Jsou seníky už možná spíš.
0: A teďka už aspoň dětská nepůjdu do zvláštní školy, že nakreslí žlutý trávník.
1: Ježiš,
0: super, a já se vám budu loučit, nás čeká poslední 20 minut rokovýho horazu s Danem a já vám pustím Bruce Springsteena, Europe, anebo Rybičky. Tohle byl rokovýho horaz s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
2: Zavřete oči, neříkejte nic. Zavřete oči. Odchází. Čekám.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Zdravíme všechny posluchače Rock Radia.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
4: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vrtulníky Viper a Venom po tragické nehodě opět vzlétnou. Do vzduchu se podle armády vrátí po dokončení mimořádných technických kontrol, organizačních opatřeních a proškolení posádek. Stroje byly mimo provoz od července, kdy v Náměšti nad Oslavou došlo k pádu jednoho z vrtulníků. Při nehodě zemřela vojákyně a další 4 vojáci byli zraněni. Garáže v prvním pololetí letošního roku zdražily. Ceny v průměru stouply o 12%. Nabízely se za více než 37 tisíc za metr čtvereční. Nejdražší byly tradičně v Praze, naopak nejlevnější garáže bylo možné pořídit v Karlovarském kraji. Vyplývá to z analýzy portálu sreality.cz. Dvě nemocnice na jižní Moravě čeká modernizace. Jde o tu Boskovickou a Blanenskou. Kraj na ně letos vyčlení celkem 20 milionů korun, tedy 10 milionů pro každou. Na co přesně peníze půjdou, řekne za hejtmanství Inka Růžičková.
2: V nemocnici Boskovice krajská podpora výrazně pomůže s financováním vybudování zcela nového urgentního příjmu druhého typu. Blanenské nemocnici pak dotace pomůže pokrýt náklady na celkovou modernizaci stávajícího urgentního příjmu.
1: Cílem projektu je zlepšit zázemí pro pacienty, kteří potřebují rychlou akutní péči. Odložená utkání 5. kola první fotbalové ligy jsou na programu ve středu 9. září. Zápasy Jablonce s Ostravou a Hradce Králové z Plzní se původně měly hrát teď v neděli. Jablonec s Hradcem se je ale kvůli účasti v závěrečném 4. předkole konferenční ligy nechali odložit. Zářijový termín určila Ligová fotbalová asociace. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio, počasí.
3: Přehánky se nám dneska ženou hlavně ze severozápadu na jihovýchod. Momentálně jsou v Karlových Varech, v Plzni a taky v celých jižních Čechách a bude to postupně přecházet až na jihovýchod. Dokonce i Praha se dneska dočká pár kapek, ale bohužel až ve večerních hodinách. Teploty dneska momentálně kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 12. Zítra by mělo opět pršet, zejména na severu Čech a taky ve středních Čechách. Možná i v Brně padne pár kapek, jinak zítra teploty kolem 26 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Dejte si pozor, na dálnici D5 na 43. kilometru ve směru na Prahu proběhla nehoda a teď tam probíhá vyprošťování osob a veškerý ty zachraňovací práce. Držte palce a radši se tam tomu místu vyhněte, anebo aspoň zpomalte. V Milevsku, to je u Písku, tak tam bouraly dvě osobní auta na Masarykově ulici. Na příjezdu do Varů, a to Karlových Varů po silnici 6 od Andělský hory, tak tam najelo osobní auto do svodidel, i tam projíždějte opatrně. A v části Brna Pohořelice na Vídeňský ve směrem do centra, tak tam právě u nájezdu na D1 se taky srazily dva osobáky, takže i tam dávejte pozor na cestu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Teďka v úterý už s oběma Kuba i Petr na svých místech.
4: Je to nádhera, opravdu, když jsme v plný síle a dokážeme prostě pouštět, já nevím, možná dvakrát tolik muziky, nebo jako pořád stejný počet písniček.
3: Ale nebo by se mohli pouštět dvakrát rychlejš.
4: No jasně, to víš, jo, prostě to. Já už si představu, jak by to znělo, jako. No a takhle by to nějak znělo. Teď mě zajímalo, kdyby někdo si nahrával to, co jsme teď řekli a pustil to v polovičním čase, jestli by to opravdu znělo jako Brian Johnson.
3: Ale docela zajímavá úvaha, jestli nějakému posluchači povedlo, tak to udělejte, prosím vás.
4: Rozhodně, ale pojďme možná nemyslet na blbosti, protože rok je vážná věc a taky samozřejmě slušná muzika, tak si hned nějaký písničky pustíme, dáme si Vláďu Šafránka, vím, že ty víš, budou taky Battle Beast, Here We Are, no ale teď už odpálíme tuhle první hodinu. Yeah. Pěkně po americku. Nickelback, How You Remind Me. Never made it.

0: Doctor Doctor, to je kapela UFO. Tahle ta pecka z roku 74 šlape, jak kdyby vyšla včera, prostě takovýhle věci už se nepíšou, to je paráda. No hele, my jsme se právě teďka dozvěděli jednu zásadní novinu, a sice, že Ozzfest, neboli Ozzfest, jak určitě znáte Ozzyho akci, tak se bude konat v roce 2027. Akce pokračuje.
1: Je to tak, Sharon to zrovna oznámila na jejich sociálních sítích, nebo taky na sítích Ozzfestu právě na Instagramu, a oznámili, že se budou se vracet do Villa Parku v Birminghamu, kde se právě odehrával ten rozlučkový koncert Ozzyho Back to the Beginning. A zatím tam ještě nejsou oznámeni žádní headlineři ani nikdo, kdo tam bude hrát, protože to bude postupně odkrývat, ale tak jako už pár nějakých typů samozřejmě máme, no.
0: Máme tipy, samozřejmě bavíme se o různých variantách, jako nabízí se Youngblood asi.
1: Youngblood se nabízí asi nejvíc, jako je pravda, že oni ho taky nemůžou tahat úplně na všechno, co se týká Ozzyho, že jo.
0: Určitě, ale tak ale třeba, zase... nevím, Pantera by tam mohla být, jo. Nebo teď jsem někde viděl, že se snad Sharon vyjádřila, že by ráda viděla

0: Roba Halforda, to znamená Judas Priest, že by tam mohli zahrát. Jako zatím jsou to všechno jenom spekulace, protože oficiálně ještě nic oznámeno nebylo. Ale já nevím, zkuste nám napsat. Počkat, já mám nápad. Napište nám, jakou českou kapelu bychom tam měli vyslat. Kdyby prostě českou rockovou scénu měla reprezentovat nějaká česká kapela na takovýhle akci, jako je Ozzfest v Aston Villa Parku, prostě v Birminghamu v Británii, tak která česká kapela by to byla?
1: To je výborná otázka, Kubo, to jsem fakt zvědavej, co lidi napíšou. Jako za mě asi Dimitri.
0: No, hele, víš Dimitri, co, to je právě to, jako ono, Dimitri se nabízejí samozřejmě, ale máme samozřejmě hodně co nabídnout, to je právě krásný a může to být třeba i slovenská scéna, hele, podívej se, Iné kafe nás čeká za chvilku, no, a to by určitě byla taky dobrá reprezentace, každopádně taky nás čekají Bon Jovi, Rasmus, no a pojďme si to rozmyslet, koho pošlem do Birminghamu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
7: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Hammerfall a jejich pecka Bloodbound právě teďka dojela na Rock Rádiu, neboli Spojení krví. Ty, co jsou spojení krví, tak, nebo ty, co jsou spojení rockovou muzikou, tak rozhodně určitě znají festival Rock In, který kam my jezdíme už po několik let a taky tam jezdíme na skoro na všechny termíny s naším týmem. No. A tentokrát budeme mít poslední Rock In právě s naším týmem 22.8. na Konopišti v amfiteátru.
1: Není to úplně poslední Rock In sezóny, to ne, ale jak říkal Peťa, poslední, na který vyráží náš Rock Rádiovej tým, no ale taky tam vyráží nějaká rocková parta a právě teďka vás chceme vyzvat, pokud máte nějakou dobrou fotku vaší rockový party anebo máte nápad, jak tu vaší partu vyfotit, tak se to určitě vyplatí, protože tu fotku, když pošlete na náš e-mail studio@rockoviradio.cz, můžete získat 10 lístků právě na Rock In Konopiště, který se koná v sobotu 22.
0: Máte na to čas do čtvrtka do 15 hodin, potom v pondělí v rokovém rozjezdu se vyhlásí,
1: v pátek.
0: A já to dělám vždycky, všiml si
1: to, no je to strašný.
0: Nevím, asi pletu pátek a pondělí. Každopádně v pátek ráno a potom v rokovém rozjezdu se vyhlásí jedna parta, která od nás zostane, jak Kuba říkal, 10 lístků na Rock In.
1: Můžete se těšit na Alkohol, Koblížky, Dimitry, Horký Žeslíže, Trautenberg a taky Traktor. Já myslím, že to se rozhodně vyplatí.
2: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Já to radši řeknu, co nás čeká dál za muziku, on by se ještě Peťa třeba plet Daniela Landu, já nevím, s Jirkou Schellingrem, nebo co já vím. Každopádně, počkej, co jsi řekl.
0: Nebo s Petrem Jandou třeba,
1: no, Landu. Ježišmarja, samozřejmě, Landa, Janda, to je hned. Každopádně čeká nás Ozzy, bude právě Pain a taky Daniel Janda, teda...
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Trautenberg valí na Rock In a Rock In valí na Konopiště. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock In Konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo bráťa a Horký Žeslíže. Rock In Konopiště 22. srpna, amfiteátr Konopiště.
6: Lupení na Go Auto.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
8: Vyslev se na to, Franto.
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
12: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
11: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
15: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokřtí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folk Stones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rock in Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo,

0: 70 výherců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
4: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
3: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad známý poradí. Jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sucho letos tvrdě dopadá na chovatele hospodářských zvířat. Pastviny jsou spálené, druhá seč je slabá a seno téměř nesehnatelné. Navíc i výrazně zdražilo. Loni vyšel balík na 500 až 600 korun, teď stojí klidně až 2,5 tisíce. Farmáři krmivo schánějí i stovky kilometrů daleko. Do Česka stále častěji míří kamiony se senem z Polska. Za hromadným onemocněním lidí v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníku jsou asi noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje průjmy a zvracením. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají. Během týdne se v lázních nakazilo 111 lidí, další případy ale nepřibývají. Družstevní bydlení se v Česku znovu dostává do popředí. Na jeho rozvoj sází i Hradec Králové. Jakým způsobem, vysvětluje mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
1: Hradec Králové spustil pilotní projekt družstevního bydlení v Kuklenách, kde čeká na přeměnu brownfield bývalých koželužen. Začátkem léta radnice založila bytové družstvo spolu s dalšími členy. Rozvoj družstevního bydlení město podporuje i nepřímo, například nabídnutím pozemků k výstavbě bytů.
0: Takovým případem je projekt v Pouchovské ulici. Ředitelství silnic a dálnic opravuje celou jednu stranu dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň. Konkrétně jde o úsek od Ostrova u Stříbra po Přehýšov. 10-kilometrový úsek bude opravený do poloviny listopadu. Celou dobu rekonstrukce to musí řidiči počítat s omezením. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Nevím jak vy, ale já jsem si trošku oddechnul, že už tady nemáme ty tropické teploty. Teploty se teďka drží někde kolem 20 stupňů, což už se krásně dá vydržet. V Čechách to ještě doprovází oblačnost a déšť. Na Moravě tak tam máme spíš tak jako oblačno, možná někde polojasno. Nejsluneční je kolem Zlína, tam je taky nejtepleji kolem 22, 23 stupňů. Naopak nejchladněji dneska máme u Karlových Varů, kde je pouhých 17. Přes noc to klesne asi na průměrných 12 stupňů a zítra můžeme opět počítat s deštěm. To hlavně na severozápadní polovině Čech, kolem Varů můžou být taky bouřky. No a na Olomoucku možná taky sprchne. Každopádně oproti dnešku teploty budou podstatně výš, budou na průměrný 26.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Rock Radio. Doprava.
8: Mrkneme se ještě, jaká je situace na cestách. Na silnici 222 u Hředle se srazily dva osobáky, díky bohu bez ranění, ale už se vám tam budou štosovat auta. Kde najdete určitě kolonu, tak je D1 na 195. kilometru ve směru na Ostravu. Je tam v sobě osobák s nákladňákem, pozor na to. Na silnici 50 u Slavkova vidím srážku dvou osobáků a nákladňáků, už tam docela dost velká kolona. A jeden nákladňák nám taky najel na výkop od kanálu na silnici 38 u Moravských Budějovic. Takže bacha na kolonu.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 16 hodin a už skoro 4 minuty k tomu, to znamená, že jsme ve druhý hodině rokovýho odpoledne s Kubou a Petrem. Jedna věc mi tady tak jako trošku schází, musím říct.
8: Taky mi schází taková rozdávačka jedna prostě, ale hold prostě tenhle, tady ten týden nám to úplně nepřeje, od příštího týdne už to ale určitě bude lepší.
3: Nerozdáváme lístky, ale rozhodně rozdáváme radost ve formě rokový muziky. Tady jsou třeba Halloween, bude taky Slečna závist, klasická věc od Arkainu, Trivium už za chvilku, ale teďka už Green Day na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rockovej výrok. Lidem do hlavy nevidíte, takže se vždycky chovejte tak, jak to cítíte. Andy Deris.

0: Halloween a Lost in America, tady ta pecka teďka dojela na Rock Radio v 16 hodin 18 minut a není to žádnou náhodou, ale ještě předtím, než si řekneme, proč to není náhodou, tak posluchači mi určitě dovolí říct takový příběh. Ale píše se rok 87 a jeden člověk zakládá kapelu Pink Cream 69, ve který zpívá až do svýho roku, do roku 93, kdy odchází do kapely Halloween, aby nahradil Michaela Kiskeho, který tou dobou v Halloweenu končil. Ten zpěvák se jmenuje Andy Deris a ten právě dneska slaví svoje 62. narozeniny.
1: Je to paráda, opravdu, jak jsi říkal, je spojený s kapelou Pink Cream 69, pak samozřejmě, ale jako nejvíc ho známe právě z Halloweenu a taky samozřejmě jeho solová tvorba je hodně významná. Mě na něm vlastně třeba baví, že on si vlastně jako v 90. letech přestěhoval na Tenerife.
0: Víš, on tam dělal studio, ne?
1: No, on tam dělá nové studio, no, nahrává tam a jako víš co, může být život vlastně jako hezčí. Se skvělou rockovou kapelou, máš prostě na Kanárech svůj barák, svoje studio a tam se věnuješ prostě věcem, který miluješ a můžeš prostě dělat muziku.
0: Hele, ale on není jediný z takových jako zpěváků tady těch obrovských kapel, já si teďka nejsem jistý, kdo přesně to je, ale taky už jsme tady mluvili jednou o člověku, který si udělal svoje studio, myslím, že někde na Houseboatu.
1: No, teď se taky nespomenu,
0: ale... kdo to byl, byl to jeden anglický zpěvák, každopádně prostě žijou sny.
1: Jo, takhle to má být, no tak snad se Andreas Deris, neboli Andy Deris, ten sen snad si ho bude užívat co nejdýl. Přejeme hodně štěstí a spoustu zdraví na Tenerife nebo kamkoliv ho jeho kroky zavedou. No a teď už samozřejmě další rocková muzika.
0: Čeká nás Medvěd 009, taky Škorpíci, anebo Evanescence, jejich Going Under.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Tlačíš?
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
5: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Celý den plný rocku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory mi už SRO, Galva a Gemini.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
12: Mami, já mám řidičák.
13: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
14: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
15: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Dimitri, Horkýže Slíže, Trautenberg a Traktor 22. srpna na Konopišti. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Konopiště. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: Manowar a Kings of Metal právě teď dohrává na Rock Rádiu a my jsme se zrovna o králích metalu bavili před asi hodinou, když jsme říkali, že Sharon Osbourne oznámila, že i v příštím roce se bude konat tradiční Ozfest v Birminghamu, tak jak si to Ozzy přál, aby ta akce samozřejmě žila dál. No a my jsme se vás ptali, protože ještě nejsou potvrzený žádný kapely, který by tam hráli, jaký český kapely byste tam vyslali, aby takzvaně reprezentovali Českou republiku?
1: Tak nám přišel docela jako dost zajímavých nápadů. Jeden z nich byl Dimitri, podobně jako jsem říkal, a jako za mě by se tam asi hodili určitě. Pak tam taky přijeli Arakain, samozřejmě, rozhodně
0: jako za mě zástupci, jako v podstatě starý školy, ale vlastně i dneska zní moderně, jo, paráda.
1: Ale přijela tam i Mladá krev, Mladá krev jako českýho vlastně metalu, a to jsou Panoptiko.
0: Je
1: vlastně, jako když si to tak vezmeš, tak to je asi jako nejnovější proslavená metalová kapela v České republice.
0: Určitě
1: vlastně.
0: Máme jich jako víc, samozřejmě, ale jako řekl bych, že ty Panoptiko se opravdu tak jako už zabydleli. Já myslím, že oni vznikli snad za covidu, ne?
1: Za covidu je to 5-6 let, co jsou na scéně vlastně.
0: A už v podstatě lidi i takhle jmenují mezi takový ty hlavní hráče, který by poslali takhle do zahraničí, což jako musím říct, dobrá práce, pánové.
1: Mají za sebou obrovský koncert ve Foru Karlín a samozřejmě už jsem říkal o tom, že už připravují i další větší koncerty.
0: To musí být.
1: Takže jako udělat tohleto za 5 let fungování kapely mi přijde teda jako velká poklona.
0: Paráda, no tak uvidíme, jestli náhodou nás třeba organizátoři Ozfestu neposlouchají a nevemou si naše rady k srdci.
1: Sharon, zdravíme.
0: Měj se krásně. No hele, tak prosím tě, teďka ti tady pustíme tvoje starý kamarády z AC/DC, jo. Budou taky naši staří kamarádi z Mňáky až Ďorb, bude taky Antiflek anebo Kysáci. Shout it out loud.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. I v letošním prvním pololetí hygienici kontrolovali školní jídelny a bufety. Třeba v Praze měla problémy pětina. Mezi nejčastější pochybení patřil nedostatečný úklid, zanedbaná údržba vybavení a nedodržování skladovacích podmínek. Padlo celkem 12 pokut za 81 tisíc korun. Obyvatelům 86 bytů v Nejtku v Karlovarském kraji hrozí, že budou od příštího úterý bez tepla a teplé vody. Podle ČEZu je to kvůli rostoucímu dluhu majitele bytovek. Tím je slévárenský závod Metalis Nejdek. Ten ale neplacení úhrad odmítá, stejně jako to, že by nájemníkům hrozilo odpojení. Česko zarůstá jednou z nejproblematičtějších invazních dřevin. Jde o pajasan žláznatý. Snadno se šíří a vytlačuje původní rostliny. Navíc do půdy uvolňuje látky, které brání růstu okolních druhů. Problém nepředstavuje jen pro přírodu, pokračuje mluvčí Prahy Vít Hofman.
2: Obsazuje nejen půdní povrch, ale i stěny a střechy budov. Narušuje tak i zpevněné plochy a zdi. Pajasan žláznatý navíc působí řadu zdravotních problémů, především dermatitidu, a jeho pyl je i alergenní.
1: Odstraňování pajasanu je u nás povinné. Při jeho spatření ho můžete nahlásit Agentuře ochrany přírody a krajiny. Sucho a horko může velmi negativně ovlivnit evropskou ekonomiku. Vysoké teploty totiž zasahují do celé řady odvětví. Od energetiky přes dopravu až po zemědělství. Podle nizozemské banky Triodos by letošní horké léto mohlo země Evropské unie připravit v přepočtu až o více než 4 biliony korun. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Venku máme momentálně kolem 20 stupňů a přáňky se nám ženou ze severovýchodu ze severozápadu na jihovýchod, jsem chtěl říct, omlouvám se. Každopádně dejme si na ně pozor, protože to tak bude po celý večer. Akorát na severní Moravě tam už nám asi dneska nekápne ani kapka. Večer nám to padne na 12 stupňů. Zítra by mělo pršet také, zejména ve středních Čechách a na severu. Možná i v Brně pár kapek taky padne. 26 stupňů zítra, večer nám to padne asi na 15.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Silnice 27 mezi Podbořanama a Žadcem, to je na severozápadě, tak kousek před Žadcem se srazily dva osobáky, dejte si tam pozor, cestou z práce nebo kamkoliv. Další dvě vozidla se srazila na nájezdu na D1, a to v Brně, na nájezdu 194 ve směru na Ostravu. I tam si dejte pozor, myslím, že by to mělo být nákladní vozidlo s osobním. V Ústí nad Labem, tak tam se bouralo na kruhovém objezdu na Tovární ulici, kde se potkává s Majakovského ulicí, a bouralo se taky ve Slavkově u Brna, tam to byly dva osobáky a k tomu ještě náklaďák, a tam je to na ulici Československého kříže.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 17 hodin a naprosto přesně 4 minuty k tomu. Rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. S muzikou samozřejmě nekončíme, ještě pořád máme jednu celou hodinu pecek, ale taky máme jednu celou hodinu připomínání vám zajímavých věcí. To se k tomu dáme v této hodince.
4: 100% mimochodem dneska slaví svátek všechny Heleny a taky Jeleny.
3: Výborně, takže všem Helenkám a Jelenům přejeme všechno nejlepší ke svátku.
4: Mimochodem, znáš takový ten vtip, jak přijde Jelen na bungee jumping a říká, prosím vás, kde se tady skáče na laně?
3: Ano, Kubo, tak tohle je přesně tvůj typ humoru.
4: No a jestli je váš typ muziky Red Hot Chili Peppers, Twisted Sister, anebo taky Lucie, tak jste tady správně, protože na Rock Radio budeme hrát přesně to, no ale teď už Delane a pecka Beneath, kde je s nima ještě Paolo Ribaldini, tak příjemný poslech na Rock Radio.

0: absolutní klasika od Red Hotu, by the way, právě teďka dohrává chvilku po čtvrt na šest. Posloucháte Rock Radio a to bychom nebyli my, kdyby jsme vám nedoporučili další skvělou možnost, jak slyšet nějakou živou muziku.
1: Příští víkend totiž nastane něco velkýho. Jeden velikánský festák, který se bude odehrávat vlastně úplně všude. U vás doma, u vás v garáži, u vás v autě. To už je úplně na vás, protože ten festák se bude dít tady na Rock Radio. Další ročník Explosive Summerfestu přichází.
0: Od pátku 28. srpna až do neděle 30. srpna, to znamená 3 dny, budeme na Rock Radio pouštět jeden živák za druhým. Odpalíme to kabátama, budou třeba i, nevím, AC/DC, Iron Maiden, v sobotu třeba Tři sestry, Linkin Park, Ozzy, v neděli třeba Nickelback, Komunál nebo Green Day, no prostě spousta muziky.
1: Hele, ono jako reálně, tam je každý den skoro 12 různých koncertů, jako opravdu, my si neděláme stranu s tím, že říkáme, že to je velký, ale bude to fakt velký. Jestli chcete vidět celý ten line-up, tak se můžete najít na našich stránkách rockoviradio.cz.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.
0: Teď už ale další muzika, kterou hrajeme právě teď na Rock Rádiu. Bude Meatloaf, bude taky vypsaná Fixa, ale to bylo snad jistý, to je úplně jasný. Ale je to právě novinka z jejich posledního alba, no a taky za chvilku úplná klasika od Disturbed, Sound of Silence.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, tyjo, nevím ho, nic tě neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
8: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Bylo to jistý.
12: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný Fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 70 nebo 60.

Odveste babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.

0: Good Hardy nám právě teďka dojíždějí s jejich peckou Anytime, Anywhere, no ale kamarádi, prostě už je to zase tady. Rokový odpoledne už je zase u svýho konce, za chvilinku nás tady už tady vystřídá kapitán, jak by samozřejmě řekl on, volejte, pište. A my se s váma uslyšíme zase klasicky zítra od 3 do 6.
1: Je to tak, těším se na to, nebo takhle, já tady vlastně nebudu, ale těším.
0: Zase tady nejseš.
1: Já tady furt nebudu, hele, já jsem teďka celý prázdniny vlastně víceméně tady vysílal, protože jsem neměl moc koncertů a teď se konečně už zase dějou nějaký živý akce a já jsem za to rád. Samozřejmě mi bude chybět rocková muzika, budeš mi chybět ty, bude mi chybět rock radio, ale však se tady zase všichni v pátek uslyšíme, takže to je.
0: Hele, já nemám vůbec co říkat, já jsem taky na začátku srpna byl prostě týden na dovolený a taky jsem tady nebyl a byl si tady sám. Takže
1: důležitý
0: jako
1: je hlavně
0: nemám vůbec co říkat.
1: Jo, teď jo, hele, důležitý je, že hlavně teď už je to všechno na režii našich posluchačů, protože právě oni budou teďka kapitánovi sem do studia posílat tipy, ať už přes Facebook, přes mail, anebo i na 725844424, aby mu řekli, co hrát v roku na přání.
0: No a my si dáme ještě nějaký poslední pecky, čekají nás tři sestry, Fallout Boy anebo Metallica, tak si je užijte, slyšíme se zítra. Čus!
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.eshop.cz, partner pro vaši zahradu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokřtí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folkstones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rockin Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
6: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Podvečer přeje Eliška Votrubová. Na silnicích rozhodují po nehodě první minuty. Řidiči by proto měli vědět, jak správně postupovat. Pokračuje preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
2: Účastník nehody je povinen neprodleně zastavit, následuje vypnutí zapalování, zajištění auta proti pohybu, prosvícení varovných světel, obléknutí reflexní vesty, ale ještě před vystoupením z vozu a umístění výstražného trojúhelníku před místem havárie na okraji vozovky.
1: Je taky dobré mít nainstalovanou aplikaci Záchranka. Meteorologové v celém Česku zrušili výstrahu před požáry. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko teď snížily srážky, které se v Česku objevují od neděle. Pršet má i v nadcházejících dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nepříjemně skončil rodinný výlet do Národního parku České Švýcarsko. Chlapec zřejmě kamenem anebo střepem ryl do skály u Pravčické brány. Video zveřejnila Zpráva parku. Podle ní zřejmě nešlo o zlý úmysl, ale o školáckou chybu. Rodiče nicméně výlet vyšel draho, na místě museli zaplatit pokutu 10 tisíc. Ceny ropy jdou opět nahoru. Na světových trzích se pohybují poblíž nejvyšších hodnot od konce července. Důvodem je vzdalující se naděje na dohodu o ukončení války na Blízkém východě. Informovala o tom agentura Reuters. Ze zpráv je to všechno. Přeji hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkujeme za ty zprávy a pojďme se podívat, co nám předpověděl Český hydrometeorologický ústav na zítřek. Mělo by být zpočátku oblačno až zataženo během dne, čekejte. Od jihu místy polojasno, ojediněle v severní polovině území. Počítejte s přehánkami, výjimečně i s bouřkami. Nejvyšší teploty na 27, na jihu Moravy až 30 stupňů, no a v 1000 metrech na horách stupňů 18.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ano, dáme se ještě dopravičku, podíváme se do ulice Slavkovská v Bučovicích, okres Vyškov. Tam nehoda dvou osobáků, která může bránit provozu v celé šíři vozovky. Tak dejte na to pozor a ještě se podíváme do Prahy, do ulice Sokolovská. Tam je nehoda dvou osobních aut, opět to brání v provozu. Tak buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rock na psání.
3: Ahoj, námořníci! Máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a opět je tu s vámi váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, no a náš společný oblíbený večerní pořad Rok na přání. Jsou to 2 hodiny, kde se plavíme po rokových vlnách a vybíráte vy muziku, která se u nás na lodi Rock Radio bude hrát. Tak se do toho puste, milí námořníci, a samozřejmě volejte mi do kapitánský kajuty na 725844424 nebo pište na Messenger či do mailu. Úvodem dáme skoro 6-minutovku od Queenu, která se jmenuje Bohemian Rhapsody, a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak přátelé, to byly skvělý Queeni a Bohemian Rhapsody, jedna z mých nejoblíbenějších písní od kapely Queen. No a ta se taky hodila, protože o ní se napsala Lída Škopková, která napsala: ahoj, Rock Radio, zahrajte prosím pro mou kolegyni Helenku k dnešnímu svátku. Hlavně hodně zdravíčka, něco od Queen, děkuji. Lída, tak všem Helenkám přeju hodně štěstí a zdraví a kopec randy navrch k těm jmeninám. Ještě samozřejmě jim budeme přát dál tady v našich přáních. No a budeme pokračovat s prvním telefonickým přáním. Volal mi Tomáš, že by chtěl od Dimitry nechat zahrát Monster Meeting pro mámu Janu, kamarádku Jarku, Filipa bratra a pro tátu Jirku. Tak rodinko, tady to máte.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Parta Fešáku Rolling Stones, samozřejmě s Fešákem největším Mickem Jaggerem a jejich novinka In The Stars z letošního alba Foreign Tongues, cizí jazyky v překladu. No tak taky, jak jiný, že jo, jazyky. No a teď si dáme další jazyky, přátelé. V písni Summer of 69, tady v té písni o právě jazyky jde, protože 69 není letopočet, ale poloha, jak jsem se dozvěděl. Teda, ne, že bych to nevěděl, ale dozvěděl jsem se to o téhle písni. Tak mýval by právě tuto píseň chtěl poslat milované Helence k svátku. Tak jdeme na ní.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý paddleboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
7: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko! Výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko. Žijeme s chutí.
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
11: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
12: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: A s metalem budeme ještě pokračovat. Psal mi Honza Zíta, ahoj kapitáne, prosím nějakou starší pecku od Arkainu, například Princess, jen tak do auta na cestu domů a všem, co jsou na cestách, díky moc Honza. Tak hlavně dávejte majzla na těch cestách a tady je Princess z roku 1998. To je, myslím, tak ideální stáří písně.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
0: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: píseň o stáří a taky plastické chirurgii Cik-cak od Rammsteinu udělala určitě radost Mírovi Zástěrovi, který napsal: Čus kapitáne, zahraj prosím tě jen tak do práce něco od Rammsteinu, díky. Tak, doufám, že ti práce půjde pěkně. Od ruky nebo od nohy, jak chceš, každopádně teď tu máme píseň pro alkoholiky. FM, neboli Fanda, mi volal, že bych chtěl právě tuhle píseň od tří sester, která se jmenuje Kovárna se otvírá, a věnoval by ji všem částečným i klasickým alkoholikům. Tak, milí alkoholikové, kovárna se otvírá. No a než se otevře a výčepy se rozjedou, přátelé, tak mi pište, co byste chtěli dnes za jazyk pro časové znamení, v jaké situaci byste ho chtěli načapat, tedy jak chcete ohlásit hodinu 7. A za nejlepší návrh opět dostane daný návrhář píseň VIP na přání po 7. hodině. Tady jsou tři ségry.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Kapela Theory of a Dead Man a All or Nothing. Všechno nebo nic, přátelé, cink, cink. Máme tu 18:54. No a co si dáme na úplný závěr? O to se napsal Tomáš. Tomáš, zdarec, prosím tě, zahraj nám od Skillet Feel Invincible a bylo by to pro moji mamku Andulu. Díky moc, Tomáš. Tak milá mami, tady ty Skilleti jsou pro tebe od tvýho syna Tomáše. Feel Invincible, užijeme si to všichni.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Nem erdékel. Hogy het óra van, de nincs csak a naptarot, hamarosan újra kezdek az iskola. Efelnebe is, efelnebe az elgésed.
1: Tak přátelé, dnes jste slyšeli, že je 7 hodin, mě vůbec nezajímá, ale podívejte se do kalendáře, za chvíli nám zase začíná škola. Sakra, zatraceně. Tak přátelé, to bylo maďarsky a jako naštvaný maďarský školník, že už musí zase za chvíli do práce, si to přál Mirek Říha. Tak Mirek si může za to vymyslet nějakou pěknou píseň na přání. No a my rozjíždíme druhou půli našeho roku na přání s Nirvánou a peckou Come As You Are.

0: Tak, to byla Nirvana, Kurt Cobain a Come As You Are. A přátelé, my si tady dáme něco na přání Mirka Říhy za toho jeho naštvaného maďarského školníka. Tak, pro Lady Ladu by tady měla být píseň od Metallica Fuel. A říkal, že děkuje po dovolenkáři. Ano, dovolená byla krásná, všem to doporučuju takhle jednou za čas. No a my už půjdeme na tu Metalliku, přátelé. Je to tady?
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

Hudebníci, tohle byli dva rockoví gentlemani Slash a taky Miles Kennedy s pečkou The One You Loved Is Gone. No a dáme si něco veselejšího, i když se smutným podtextem Luďa se Znojima mi volal, že jeho milovaná Soňa chytila v Egyptě zlatýho stafilokoka, protože přátelé, bacha na to, to je zajímavý případ. Normálně měla odřenou nohu z pantoflí, vlezla do bazénu a už to bylo, jo. Takže bacha na egyptský bazény, přátelé, Bůh ví, co tam mají za šmakuládu v tom. Tak, ať se Soňa brzo uzdraví, no a příští sezónu zase může jezdit.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.

0: pokračujeme v naší druhé polovině vašeho oblíbeného pořadu Rok na přání na vašem Rock Rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Tak, co si dáme dál, přátelé, budou to traktoři. Napsali si o ně dvě dámy. Jedna byla Ludmila Minaříková, která napsala: ahoj kapitáne, můžeš prosím zahrát mému manželovi Radkovi k jeho dnešním narozeninám písničku od traktoru Testament. Moc děkuji, Lída. No, pěkná píseň k narozeninám, Testament. No nic, Radku, já ti přeju za celý Rok Rádio hodně štěstí, zdraví a kopec srandy na vrch. Anna Táboříková taky psala: vítej zpátky, kapitáne, o, děkuji. Prosím tě, zahraj nám od traktoru Testament, bylo by to pro tebe, pro všechny úžasné lidičky a pro mého syna Tomáše. Díky moc a všem jen tak pro radost, že se ochladilo. Díky. Jo, já mám taky radost, taky jsem se potřeboval schladit po tom parnu v té Albánii a Testament je tu pro vás všechny, přátelé, to tu zanechávají traktoři.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: To byl pán, který si může v pohodě do tlamy strkat banány na štorc a Steven Tyler a jeho parta Aerosmith a jeden z jejich nejstarších hitů Dream On z roku 1973. Přátelé, opět trochu češtiny dáme. Po dlouhé debatě s Tadeášem Kinclem jsme nakonec vybrali, který psal teda z Instagramu, jsme nakonec teda vybrali alkohol, což jsem rád, se vzkazem zdravíme strejdu Miroslava Kincla ze Svratoucha a připijeme na zdraví. Děkuji. Tak jak sami asi logicky vydedukujete, píseň se jmenuje Připijím. Zdravíme strejdu Míru a zdravíme taky Oťase Hereše a připijím. Cink!
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr.cz.
9: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, trička, bela, bel, CZ.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tak to byli punkrokeři Offspring, Spare Me the Details, a já vám prozradím, že vlastně semifinále i finále našeho pořadu bude punkové. O Ferdu Mravence, nebo Mravence, jak chcete, od EEček si zavolal Apač, a že prej to mám věnovat Matimu a taky sousedovi Sádro Kartonářovi, že prej po neděli budou oba vědět. Tak chlapci, já doufám, že víte aspoň něco po neděli s Apačem. A tady je pro vás od Eček Mravenec.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

Vorel přistál, jak zpívali Avatar, vážení námořníci, a my už odletíme asi každý po svém. Jak jsem v minulém vstupu říkal, semifinále i finále dnešního pořadu Rok na přání bude punkové a punkem to i zavřeme. Psala mi Kája Vařílková, pro Haní k narozeninám prosím slaví poprvé narozky bez dětí, ale vystačíme si Kája a měli by to být Sex Pistols a pecka God Save the Queen. Tak přejeme hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch. No a z písní God Save the Queen se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a slyšíme se u zítřejšího středečního speciálu Roku na přání. No a do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Pic, vyvolové.

0: 72 herců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory mi už SRO, Galva a Gemini.
3: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
9: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Co všechno patří ke správnému motorkářskému srazu, tak každý má něco do sebe a každý má nějakou tu specialitku, kterou mu mohou ostatní závidět. Tu lepé děvy, tu bazénky, někde to hlavně ovůní slivovice, no a kostická bahenka má třeba našeho Kamila Drábojc.
2: Zdar lidi, zdravím vás za celou Metaliku Czech Tribute Band a chtěl bych vás pozvat příští víkend do Břeclavy, kde se bude konat bahenní party. My se moc těšíme, zahrajeme tam v pátek, ale nebudeme tam sami, protože na vás čekají třeba i Alžběta, Hejtman nebo Nightwish Revival a spousta dalšího. A nebude to jenom o muzice. Tak se za náma zastavte, my se na vás moc budeme těšit. Ahoj!
1: Přeci jen v sobě Kamil nezapře rock rádiového modoša. Hudební nabídku vysypal, jak kdyby seděl za mikrofonem. Na mě je tedy prozradit ty další věci, které Kamil jen naznačil svou tajemnou větou. Nebude to jen o muzice. Tak si pište do notesu. Na 31. bahence v Kostici se můžete těšit na vše, co k motosrazům patří. Soutěže, výjížďka, spoře oděné motorkáři i motorkářky, to není chyba, občas tam opravdu, ale to nechme tak. Jednou ze specialit bahenky je přísné dodržování hesla, že co se stalo na bahence taky zvostane. Každopádně v areálu rybářské chaty v Kosticích to vypukne páteční 18. hodinou. Ti, kteří budou mít sílu, odjedou v neděli v průběhu dne a ti, co neodjedou, můžou se těšit, že se jim to podaří zase za rok.
0: Rock Radio. Motokeci.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši taky kos.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

svi na povrch se deru a sedají na plíce.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
2: Jakýho bambána?
1: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
2: No René. No Randy. René.
1: Pro tu svoji bembeřici.
2: Máš tátově pomoc se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: pátek 14. srpna bude Rok na Rok rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalý režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, tož na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbyde, však 9650 máš 9600, no.
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ještě vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
3: No, ale co s tím budeme dělat?
2: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
4: Ne, to je naše vlastní pračka.
3: No, vy nemáte svoji pračku?
2: Ne, nemám.
3: Aha. Tak ty asi budeš štít naši pračku.
2: A jak se v tom pere?
4: Dobře.
3: No, se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro, před nájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna, ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země, on je zaražený, že nikdo není v hájovně doma, je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou
1: no.
2: je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z